0: čtvrtek, sobotu a neděli a let potrvá zhruba hodinu. Během vánočních a novoročních svátků chce dopravce kapacitu posílit. Přímé spojení Prahy s Popradem skončilo v roce 2012, kdy ho provozovaly České aerolinie. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. To řekl Martin Burian z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila po tom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriana ale nemá jít o politickou, ale především odbornou debatu. Dále řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
1: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
0: Právě Estonsko dal expert Burian za příklad. Podle něho je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam můžou navíc hlasovat i klasickou papírovou formou. Tři lidé měli podle vyšetřovatelů za tisíce liber pomáhat migrantům předstírat homosexualitu, aby získali azyl v Británii. Nabízeli jim falešné dokumenty nebo zmanipulované fotografie, které měly přesvědčit úřady o jejich sexuální orientaci. Za služby si účtovali v přepočtu až 130 tisíc korun. Britské ministerstvo vnitra kvůli případu přezkoumává zhruba stovky žádostí o azyl.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Po čtyřech porážkách v Lize národů si česká repre pohoršila o tři příčky a je nejníže od září 2017. Mimo elitní padesátku se český tým propadl teprve podruhé v samostatné historii. Ještě před rokem přitom figuroval na 39. místě. Žebříček dál vede mistrovské Španělsko před Argentinou, Francií a Anglií. Máme polojasno až skoro jasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, na východě bude o něco tepleji. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, ojediněle i bouřky. Teploty ale zůstanou poměrně vysoké, 16 až 23 a na jižní Moravě až 25 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No, my si novinku Interpol dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Kabáti ruší koncerty, Slováci výrazně změnili finanční myšlení a Zachová vybojovala na mistrovství světa první medaili v kariéře. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad. Jde o čtvrtek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdříve oznámí na svém webu a sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. Interaktivní expozice v plněnském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
2: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
1: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října a potrvá až do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Slováci výrazně změnili finanční myšlení. Více chrání své úspory a vyhýbají se rizikům. Klesá i podíl lidí, kteří věří ve vyšší příjmy nebo pohodlný důchod.
3: Domácnosti čoraz viac odkladajú väčšie finančné rozhodnutia. Úspory si dnes chránia takmer 2/3 Slovákov. Podiel ľudí, ktorí pri hospodárení uprednostňujú bezpečnosť a rezervu, sa takmer zdvojnásobil. Slovensko má 4. najvyšší podiel opatrných sporiteľov v Európe po Grécku, Taliansku a Portugalsku. Stúpa i počet tých, ktorí odkladajú väčšie nákupy, napríklad auta alebo nehnuteľnosti, z vlenejších 42% na súčasných 66%. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká judistka získala v paku bronz v kategorii do 63 kg. V souboji o 3. místo porazila v prodloužení Maďarku Kryzaovou. Zachová v zápase 2x vedla. Její soupeřka ale dokázala srovnat a duel dospěl do nastavení. Rozhodující bod získala česká reprezentantka protiútokem. Na světovém šampionátu tak navázala na 2 evropské tituly. Máme polojasno až skoro jasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, možná i bouřky. Teploty zůstanou poměrně vysoké, 16 až 23 stupňů a na jižní Moravě až 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpolu dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

Jess and Carmack G love thing.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mezi Prahou a Slovenskem přibude další přímá letecká linka. Britská policie zadržela skupinu podezřelou z podvodů s žádostmi o azyl a čeští fotbalisté v žebříčku FIFA klesli na 51. místo. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Letecká společnost Wizz Air začne od 25. října létat z Prahy do slovenského Popradu. Spojení bude fungovat třikrát týdně, ve čtvrtek, sobotu a neděli, a let potrvá zhruba hodinu. Během vánočních a novoročních svátků chce dopravce kapacitu posílit. Přímé spojení Prahy s Popradem skončilo v roce 2012, kdy ho provozovaly České aerolinie. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. To řekl Martin Burian z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila po tom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriana ale nemá jít o politickou, ale především odbornou debatu. Dále řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
2: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko dal expert Burian za příklad. Podle něho je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam můžou navíc hlasovat i klasickou papírovou formou. Tři lidé měli podle vyšetřovatelů za tisíce liber pomáhat migrantům předstírat homosexualitu, aby získali azyl v Británii. Nabízeli jim falešné dokumenty nebo zmanipulované fotografie, které měly přesvědčit úřady o jejich sexuální orientaci. Za služby si účtovali v přepočtu až 130 tisíc korun. Britské ministerstvo vnitra kvůli případu přezkoumává zhruba stovky žádostí o azyl.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po čtyřech porážkách v Lize národů si česká repre pohoršila o tři příčky a je nejníže od září 2017. Mimo elitní padesátku se český tým propadl teprve podruhé v samostatné historii. Ještě před rokem přitom figuroval na 39. místě. Žebříček dál vede mistrovské Španělsko před Argentinou, Francií a Anglií. Máme polojasno až skoro jasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, na východě bude o něco tepleji. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, ojediněle i bouřky. Teploty ale zůstanou poměrně vysoké, 16 až 23 a na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpol dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Kabáti ruší koncerty, Slováci výrazně změnili finanční myšlení a Zachová vybojovala na mistrovství světa první medaili v kariéře. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad. Jde o čtvrtek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdříve oznámí na svém webu a sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. Interaktivní expozice v plněnském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
2: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
1: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října a potrvá až do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Slováci výrazně změnili finanční myšlení. Více chrání své úspory a vyhýbají se rizikům. Klesá i podíl lidí, kteří věří ve vyšší příjmy nebo pohodlný důchod.
3: Domácnosti čoraz viac odkladajú väčšie finančné rozhodnutia. Úspory si dnes chránia takmer 2/3 Slovákov. Podiel ľudí, ktorí pri hospodárení uprednostňujú bezpečnosť a rezervu, sa takmer zdvojnásobil. Slovensko má 4. najvyšší podiel opatrných sporiteľov v Európe po Grécku, Taliansku a Portugalsku. Stúpa aj počet tých, ktorí odkladajú väčšie nákupy, napríklad auta alebo nehnuteľnosti, z vlenejších 42% na súčasných 66%. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká judistka získala v Baku bronz v kategorii do 63 kg. V souboji o 3. místo porazila v prodloužení Maďarku Krizaovou. Zachová v zápase 2x vedla. Její soupeřka ale dokázala srovnat a duel dospěl do nastavení. Rozhodující bod získala česká reprezentantka protiútokem. Na světovém šampionátu tak navázala na 2 evropské tituly. Máme polojasno až skoro jasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, možná i bouřky. Teploty zůstanou poměrně vysoké, 16 až 23 stupňů a na jižní Moravě až 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No, my si novinku Interpolu dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Ale s Europlazmou.
1: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

never have nothing.

0: to tady. 5:58. Pěkný vám ráno. Krásný vám ráno. Věroslavý svátek, taky Věroslava nebo Tajsa. Máme památný den sokolstva a mezinárodní den boje proti popáleninám. Ano, tak vám přeji krásný den při teplotách kolem 9-11 stupňů. No a mám tu Zuzu.
1: Já jsem se chtěla zeptat, jestli je mezinárodní den sokolstva toho opeřeného nebo sokolstva toho cvičícího.
0: To jako ty cvičej, jako...
1: Takže si můžeme skočit takhle. Dneska přes kozu.
0: My si skočíme. No, my si skočíme přes kozu.
1: Tak to bude krásný a budeme toho oslavovat. Na to se moc těším, ale prosím tě, nějakou malou kozičku bych jenom jako...
0: To mi pozičku dáme.
1: Aby jsem netrnkla od rohy.
0: No, hele, jako to my si dáme.
1: Víš, jak to je, my spadneme a 3 dny se zvedáme.
0: Já na to skočím rovnou z bradel.
1: Ty na to vždycky skočíš rychle. Ale ty následky, prosím, no. Pěkně. Pojďme se podívat, jak to máme s počasím dneska. 8, 10 stupňů, co a v tuhle chvíli. Samozřejmě to ještě půjde nahoru, můžete se na to těšit. Nicméně začne se nám to kazit, kdy přesně a jak, to si řekneme samozřejmě na konci zpráv. A pravděpodobně o tom budeme dneska mluvit hodně často. Vypadá to, že babí léto nám dělá pápá lála. Samozřejmě nechci předbíhat, no tak co, tak ty už tady vyhlížíš kávu, kterou jsme nestihli, tak pojďme rychle na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Praze zkolabovala doprava kvůli kamionu. V Americe už se zase popravuje a Scorpion smíří také na plátna kin. V Praze se zase děly věci. Přímo pod železničním mostem v Krči se večer zaseknul kamion. Ten na sobě vezl obří vrtnou soupravu. Hasiči na síti X uvedli, že zajistili uniklé provozní kapaliny a nikdo se při nehodě nezranil. Ale frekventovaná Vídeňská ulice musela ve směru z centra být kompletně uzavřená. Škoda je odhadnutá na 30 milionů korun. Okolnosti nehody teď prošetřuje policie. Komunální volby můžou mít přímý dopad na kvalitu života voličů. I proto řada politických stran a uskupení v kampani slibuje měnit věci přímo ve městě nebo v obci. No a my jsme proto vyrazili do středočeských Černošic, kde jsme se místních ptali na to, co by rádi změnili.
3: Samozřejmě ta doprava není úplně ideální, ale s tím město bohužel nic moc neudělá.
4: My jsme z Černošic Mokropec a tam na nás se vším zapomínají. My tam nemáme vůbec nic. Obchod jeden Vietnamec a jinak pro ty starý je to tam katastrofa.
5: Zanedbaný veřejný prostor, stačí jenom, když se tady rozhlédnete kolem sebe, tak uvidíte, ta budova prošla necitlivou rekonstrukcí, vidíte, jak to dopadlo.
1: Jdeme do světa, v Texasu se zase popravuje. K prvnímu vykonání trestu smrti na americkém území po selhání 2 smrtelných injekcí minulý týden v Tennessee přistoupili právě v tomto americkém státě. Zabili 46-letého odsouzeného dávkou pentobarbitálu. To je přesně ta látka, která neusmrtila Christy Pajkovou v případě, který ohromil svět. Tato vražedkyně svou popravu přežila, je v nemocnici a podle posledních zpráv už komunikuje s okolím.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Opavští basketbalisté neuspěli. Do evropského poháru vstoupili hned porážkou. Prohráli s chorvatským týmem KK Split 68-74. Zápas přitom rozhodla až dramatická koncovka, ve které se Slezané dostali do vedení 68-67. Ale v závěrečných 65 sekundách už skórovali jenom hosté a tím pádem prostě vyhráli. Dalším soupeřem Opavy ve skupině bude příští středu v Gruzii tým Batumi 2010.
0: Nová doba, na koncerty se bude chodit do kina.
1: Ano, přesně tak, musím tě podpořit, protože i Scorpions se nakonec objeví na stříbrných plátnech. Trend poslední doby naplní snímkem nazvaným po jejich největším hitu Wind of Change. Připomene hlavně to, jak se pánové z německého Hannoveru dostali do světa a popíše i jejich zkušenosti se železnou oponou. Trailer už běhá po internetu jako jas a bylo oznámeno i datum premiéry, tedy aspoň té německé. Ta byla stanovena na 27. ledna příštího roku, kdy se přidají další země, ukážete prvé čas. A ještě rychle počasí, ať splníme, co máme. Dneska čekejte hlavně oblačno až zataženo, no jenom teď ráno a dopoledne může být místy i polojasno. Teploty ještě pořád vystoupí až na 24 stupňů podle předpovědí meteorologů. By se to ale večer mělo zlomit a přijde k nám studená fronta.
0: Já tě, jak jsi mluvila o těch Černošicích, tak tě pozvu k nám do Strašnic, k metru. Tam máme krásně revitalizovaný park. Nádherný, úžasný, ale nesedej si na lavičku.
1: Pořád ještě
0: čerstvě natřeno. Jsou na křivo.
1: Ty si to pleteš, to není lavička, to je skluzavka.
0: To je skluzavka, ano, jde to s námi z kopce, takže na Strašnický lavičky na křivo a podle metodických příruček je to v pořádku. V pořádku je to i na Prostějovsku, vjezd z Hluchova směrem na Kostelec na Hané, motorkař srazil svěř. Z Modřic do Brna na Vídeňskou dvě osobní auta.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Jdem na kafe.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A ještě stále koukám, budete popojíždět ve Vídeňské ulici u Jižní spojky. Tam se totiž stále ještě pod tím železničním viaduktem řeší ten uvízlý kamion. Dvoukilometrová kolona na příjezdu do Brna od Prahy, na trase ze Svitav do Brna, stojí na příjezdu do Lipůvky. 38 z České Lípy na Mladou Boleslav. Za Jestřebím osobák se Srnou. No a v Kladně na Vítězné boural osobák s nákladňákem.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: U nás v Dile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
13: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Better Class Forum Karlín 16. listopadu, můžete být u toho, u čeho nebudete asi, tak to bude koncert třeba kapely Inexis. Ty mimo jiný vydali taky takovou výroční deluxe edici s názvem Listen Like TVs. A my si tuhle tu kapelu taky tak trošičku jakoby připomeneme jednou věcí. My budeme skákat se Zuzanou, protože je máme rádi.
1: Yes.

0: Tak my jsme spokojeni, my můžeme jít domů. 6.30, máme za sebou kafe.
1: Čau.
0: Máme za sebou Inexis a my jdeme to. Edwin Collins za chvilku, ale taky Zuzana má tady půlky. Věra slaví svátek. No a máme čtvrtek 8. října. Teplota venku.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: 8-10 stupňů. Pěkný ráno.
1: Pěkný ráno. Pořád ještě mám dvě půlky, bych chtěla říct. Jako ještě furt držej. Tak trochu. Dobrý ráno, pojďme na to. Hnutí ANO chce nadcházející volby do třetiny senátu vyhrát a výrazně posílit svůj klub horní parlamentní komoře. V předvolební debatě lídrů nejsilnějších stran na CNN Prima News to řekl jeho první místopředseda Karel Havlíček. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dneska připomenou lidé po celé zemi. Stane se tak u příležitosti památného dne sokolstva. Kristy Pajková, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, má zápal plic a nemůže zatím přijímat potravu. Američanka odsouzená za brutální vraždu si ale prý plně uvědomuje, co se jí stalo a jak. A ještě ze sportu, nebude to veselé, hokejisté Colorado s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu podlehli 2-3. Vítězství Jets řídil dvougólový Kyle Connor.
2: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Doufám, že máte taky veselý ráno, tak jako my, 6:39. Tady se řekne totiž jméno Trump a všichni se smějeme. Na Uherskohradišku v Babicích bourala dvě osobní auta. D11 a 25. kilometr na Prahu bouralo osobní auto do dopravního značení. Kdo tam tu značku dal? No a na 5. května před nájezdem na jižní spojku ve směru do centra dvě osobní auta blokovaný je tady taky. Jeden jízdní pruh.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: No počasí to už se nám začne kazit, takže vy dneska už očekávejte samozřejmě odpoledne nějaký přehánky. Aktuálně ty teploty kolem 10 stupňů bude oblačno až zataženo. Během dne může být ráno dopoledne ještě polojasno. Nicméně teploty ještě dneska 19 až 24, ale na západě už to bude pouze 16 až 20. Na pátek je hlášeno už jasno nebo skoro jasno, ale pozor, tady už teploty budou mít velikánský propad 10 až 15 a o jedině se bude vyskytovat nějaký déšť.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No, my si novinku Interpol dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Tak když jste naposledy měli deštník, tak dejte si ho do pohotovosti, protože dneska v průběhu dne by mohlo zapršet. Zuzana vám za chviličku řekne víc, ale jedno je jistý. Kdy jste naposledy stáli v koloně?
1: Rádio Rock Zone.
0: Dobrej vtip, já vím, no. Tak prosím, silný provoz D1. Vyšel právě. D1 před Brnem od Vyškova. Ucpaný je příjezd do Brna po bratislavský D2 a postojíte si na trase ze Svitav do Brna. To, aby jsme nebyli jenom v Praze. Pozor, hodně plný je Pražský okruh. Komplikace má Vídeňská. No a tam se taky podíváme samozřejmě s Kubou. Ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze se boudol na 5. května na cestě do centra před sjezdem na jižní spojku. Ve směru na Barandovský most zdržení čekejte od Chodova a narůstá. Ve Zdíchovském tunelu směrem na Smíchov na Dobříšské ulici boudol osobák. I tam už počítejte s kolonou, a to od jižní spojky. A Ucpaná je Liberecká ve směru do centra od sjezdu do Kobelské. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Gajdošova ulice v Brně na úrovni kostela bourala dvě osobní auta. V Brně Jihlavská ulice na Popůvky, je to na úrovni Kauflandu, taky dvě osobní, a trasa mezi Otrokovicemi a dálnicí D55. Je to na úrovni Kudlovic, taky dvě osobní.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rád

0: Warp Zone.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Vybavujete domácnost?
7: Jo.
6: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
9: S Rockzonem na DABu i na pradědce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Ostrov na Karlovarsku vás zve dneska na jednu docela zajímavou akci. Já jsem ji teďka ztratil, takže mě prosím tě pomoct, o čem to je. Co jsem říkal, o čem se budeme bavit? Budeme se bavit o čaji. Ano, my si děláme... Já jsem tě nezapnul.
1: Já tady můžu dělat...
0: Většina z nás si dělá čaj prostě tak, že veme hrnek, dá do toho ten sáček, prostě zaleje to vodou a nějak se nestará. Je pravda jedna věc, příprava takového opravdu, ale podle těch čínských metod, toho čaje, nebo japonských takhle, abych byl přesnější, tak je náročnější, to se dělá strašně dlouho. Já kdybych měl jít k Japonci na čaj, tak na něj za chvíli přestanu mít chuť.
1: Po těch dvou hodinách si řekneš, já si mám radši pivo.
0: Tak, ale právě pokud jste z ostrova, tak můžete do městské knihovny, kde se právě dneska ta východní metoda Gong Fu Cha bude právě používat a ukážou vám, jak správně připravit čaj. Jedna, která tím pomalým zalíváním vodou, tím těma čajovými lístkama a podobně. No ale ostrov je daleko, kam
1: jde. To je ten ostrov na Ohři.
0: To je tam, ten
1: tak tam můžete, Ohři je v pořádku, ale pozor na Vltavě a na Labi, zvlášť ve středních Čechách, je nedostatek vody. Dokonce tam vyhlásili stav nedostatku vody. Taková no, aktuální
0: zase,
1: zpráva.
0: Ono zase s tou Ohří tam to není, tam se vidět balvany furt. To může být zima, léto.
1: Právě.
0: Tam šipku neskočíte.
1: No skočíte, ale jenom jednou.
0: Nebo tak.
1: Co se to ptal? Kam vyrazíme? No já nevím, jestli ještě máme čas, ale můžete vyrazit třeba na Da Pistols v Lucerna Music Baru v Praze, to je jasná věc. No a na ostatní se podívejte tak 5 minut po zprávách na náš web, protože 5 minut bude trvat, než to tam dám. A teď jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cesta vlakem je v okolí Prahy jenom pro otrlé. Hokejisté Pardubici zahrají play-off Ligy mistrů a Aerosmith se nakonec přece jenom vrátí na pódia. Cesta vlakem není vždycky jenom ta pohodička a výlet s kafíčkem nebo s čajem. Zvlášť pro středu Čechy se stává stále víc nervy drásající záležitostí. Kapacity vozů v okolí Prahy jsou totiž pořád snížené. Jenom včera dopoledne chybělo pro představu v provozu 8 souprav City Elephant a během dne se tenhle počet zvýšil i kvůli další poruše jedné z jednotek. V pondělí v ranním provozu chybělo dokonce 23 souprav. Vedení kraje to s českými Drahami řeší, zatím ale k ničemu zásadnímu nedospěli. Léto je pryč, ale na silnicích je pořád rušno. A nejen proto, že se na nich pohybuje čím dál tím víc aut. Na západočeské dálnici D5 makají taky dělníci. Ředitelství silnic a dálnic opravuje úsek mezi 88. a 94. kilometrem od Líní u Plzně do Nýřan. U těch dokonce kvůli rekonstrukci vyrostla mobilní betonárna. Mluvčí zhotovitele Ondřej Šuch vysvětluje, že jde o výrazné ulehčení.
3: Betonárna vyrobí 130 kubíků čerstvého betonu za hodinu, přijíždí kontinuálně materiál, odjíždí vyrobený beton a my touto logistikou, tím, že máme betonárnu přímo na stavbě, nezatěžujeme okolí, ale jenom ten úsek, který potřebujeme.
1: První polovina oprav na D5 se potrvá do konce listopadu, druhá etapa prací začne příští rok na jaře. Donald Trump chce další podstatnou změnu. Americké úřady teď kvůli němu zvažují, že by se jeho golfový klub ve West Palm Beach na Floridě stal prezidentskou rezidencí. Mohl by mít podobnou funkci jako Camp David, kde prezidenti můžou trávit volný čas a kde se v minulosti konala významná diplomatická jednání.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejistům Pardubic se podařil husarský kousek. Na ledě francouzského Bordeaux otočili zápas v Lize mistrů a vyhráli 5-2. Úřadující český šampion prohrával už 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky. Tím pádem má jistý postup do play-off. Bordeaux Čechy asi začíná dost nesnášet. V soutěži totiž prohrálo už s druhým naším týmem. V září dokonce utrpělo doma totální debakl 4-10 z Plzní. A je to tady. Aerosmith se vrací. Kapela potvrdila, že se znovu objeví na pódiu. Stane se tak v rámci dvou koncertů nazvaných California Dream On Aerosmith and Friends. Skupina kolem Stevena Tylera tak potvrdila spekulace fanoušků, které se vyrojily na začátku tohoto týdne poté, co začala sdílet na sociálních sítích tajemné a nadějné upoutávky. Vystoupení se uskuteční v Los Angeleském Hollywood Bowl, konkrétně 29. října a pak taky 1. listopadu. A hurá na počasí, dneska čekejte oblačno až zataženo jenom teď ráno a dopoledne může sem tam občas vykouknout i slunce. Odpoledne a k večeru by mělo začít foukat a místy i pršet a s teplotama s těma to bude ještě docela dobrý. Dneska mají vystoupit až na 24 stupňů.
0: Proč nemůžou přijet na Letnou? Proč má vyprodávat jenom ztracený Letnou?
1: Oni už nemůžou lítat a plavat neumějí.
0: Aha. Dobrý, prosím vás, k dopravě, kolony.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Já se vrátím k Donaldovi. Ty jsi mi tady rozesmála, že ten Donald zvažuje, že to jeho golfový hřiště nebo ten golfový klub bude jakoby k dispozici prezidentům, co když tam bude demokrat.
1: No to nevím, to se zavřou brány.
0: No jasně, a nebo to bude set sakramensky vysoký vstupní.
1: A kdyby
0: vstupní.
1: Ještě přijel ze San Francisca demokrat, na to je úplně ztracen.
0: Hezký ráno.
1: Dobrý den. Come on and get your kicks now, you don't need it.

0: možná to máte taky tak, že si občas, když se nudíte, pustíte nějakou pecku od kapely, pak to stáhnete na celou diskografii. Tak takhle jsem to měl asi já před nějakými 3 týdny, kdy jsem si pustil všechno od Midnight Oil. 7.22.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jak to vypadá s dopravou? Samozřejmě víte vy řidiči, takže když tak 605-222-007, ale taky něco ví Kuba. Ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. 2 dopravní nehody překáží na Poděbradské ulici v Praze ve směru do centra. První před Kbelskou a druhá před odbočkou na Frejovu. V obou případech se tvoří kolony. Ucpává se spojovací ulice na Jarově ve směru na Libeň. Zdržíte se stále na 5. května ve směru do centra. Konkrétně překáží dopravní nehoda před sjezdem na jižní spojku na Barandov a zdržíte se od Chodova. A ucpává se také cesta na Smíchov od jižní spojky od Krče až po dopravní nehodu na Dobřížské ulici ve Smíchovském tunelu. Z Global Assistance, Kuba.
0: Díky, zdržení na západě Čech kvůli opravám se stojí u Přeštic mezi Klatovami a Plzní. Ucpaný je příjezd do Brna po D2 a taky se stojí mezi Rajhradem a Modřicemi, ale to už je taky taková ranní klasika. No a ještě 25. kilometr ve směru do Prahy po D11. Havarovalo tam osobní auto.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
6: Vy chytrali, s chytrátem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
10: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, s MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
14: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Malý pozdrav od Medvěd 009.
1: Pozdravuji.
0: Výšek běhá jelen.
1: Takhle hezky,
2: rychle. Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock.
0: Za chvíli Nirvana, ale teďka Zuzana, hezký ráno.
1: Hezký ráno, po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a konečně taky zaprší. Maximální teploty se v pátek proti předchozím dnům výrazně propadnou. O kolik a kde se ustálí, si řekneme ve zprávách za půl hodiny. Voliči mají zítra a pozítří velký úkol. Musí rozhodnout o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Největší pozornost se bude tradičně soustředit na Prahu a na krajská města. V pátek se volí od 14:00 do 22:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00. Jednu z pozic mírové pozice OSN v Libanonu zasáhla střelba z ručních zbraní. Stalo se to poblíž izraelských hranic, nikdo naštěstí nebyl zraněn. A brankář Lukáš Dostál neměl dobrý den. V NHL inkasoval od hokejistů Edmontonu 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Ducks prohráli s Oilers 2-5.
2: Radio Rock Zone.
0: Praha hlásí 11, ale 10 třeba Karlovy Vary, 9 Ústí nad Labem, oproti tomu zase třeba Zlín má 14.

0: No a kam o víkendu? Samozřejmě akcí je celá spousta, takže můžete zajít kamkoliv. Jednak budou plný tržiště a všechno možný. Nicméně přeci jenom nějaký ty akce tady jsou. Třeba v neděli 136. velká pardubická, ta se poběží v tradičním termínu, tedy druhou říjnovou neděli, a přímo na pardubickém závodišti ji bude sledovat přes 30 000 lidí. No a další miliony samozřejmě u televizních obrazovek. Armiden na Floře v Praze, ten nabídne den plný vojenské techniky, akčních ukázek, bude tady zábava pro celou rodinu, takže 10. října od ranních hodin, nějakých 10 hodin, zažijete samozřejmě den s armádou České republiky, takže to jste zváni taky. Doufám, že se tam někomu nic nestalo, loni tam myslím spadnul nějaký voják při lezení. Pak se můžete, a je to tady 8. října, Vánoce jsou za dveřma, takže na výstavě vás budou čekat unikátní ručně dekorované ozdoby, které budou vyprávět příběh tradičního řemesla výroby skleněných vánočních ozdob. No a tahle ta akcička samozřejmě bude v různých městech, protože už přeci jenom ten vánoční čas se nám blíží, takže můžete klidně vyrazit a samo sebou se nechat nějakým způsobem už natchnout tou atmosférou Vánoc. My jdeme na muziku, ale nejdřív doprava.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak se na to podíváme, D1, 346. kilometr na Ostravu. Došlo tam k požáru vozidla, takže bacha na to. Výjezd z Turnova na Jičín, tady bude probíhat údržba vozovky. A ještě pozor na Trutnovsku mezi Dvorem Králové nad Labem a Zdobínem, dvě osobní v sobě.
2: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu, a jejich 8. a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpol dáme večer v 11 na Rádiu Rock.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a opět se podíváme na silnice, jak to aktuálně vypadá. Samozřejmě kolony máme, ale zase na druhou stranu musím říct, ten provoz díky vysokým cenám se v některých městech podstatně jaksi snížil. No, jak to vypadá? Kubo, ahoj.
2: Ahoj, Mišáku, pěkné ráno. Na výjezdu z Prahy na Chomutov před sjezdem na letiště částečně blokuje dopravu nehoda 3 osobáků. Počítejte s kolonou zhruba od Evropské ulice a v protisměru narůstá zdržení od D7 od 5. kilometru. Popojíždět budete také na příjezdu do Prahy od Plzně, konkrétně od 7. kilometru D5. A táhnout se budete i dále po pražském okruhu směr D1 po Ořech. Okruh popojíždí i k letišti v úseku Jesenice-Barrandov a přímo v Praze sílí ranní špička. Na nehody pozor například na Poděbradské ulici do centra u Kbelské a také u Frejovy. Z Global Assistance, Kuba.
1: Aktuálně čerstvá zpráva, hromadná nehoda komplikuje provoz na výjezdu z Prahy na Chomutov u letiště. Jinak pozor, zdržíte se samozřejmě na příjezdech do Prahy po D5, po D7 a pomalu to jede taky

0: před Brnem z Prahy a od Vyškova D1, samozřejmě i bratislavská D2 na příjezdu do Brna a ze Svitav do Brna u Lipůvky silnice 43, taky je tam 3-kilometrová kolona.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svijanský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8-letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
9: Kofr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: obloha nic moc, teploty ještě příjemný, je to kolem těch 10-12 stupňů. Jak to bude vypadat dál, samozřejmě si povíme. No a taky si povíme muziku nějakou. Tak třeba AC/DC za chvilku, nebo Sting, ale taky Zuzana, která už je připravená.
1: Tak nějak řekla bych. Muziku si říkal, tak já řeknu taky. Řeknu, že dneska v Praze v Rock Café vystupují SPSK a taky The Fialky. To je hodně zajímavý koncert, na který jistě můžete vyrazit, anebo zkuste v Plzni Zachspap. Za první ten podnik máme rádi a za druhý tam dneska hraje Vasilův Rubáš. Na další naše tipy se můžete, jak jste zvyklí, podívat na naše webovky do sekce Club Life, jelikož je čtvrtek, je jich tam víc než dost. Můžete si určitě vyhodit někde v klubu z kopítka a trošku si zatrsat. My jdeme taky trsat, ale při zprávách je tu všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Do Česka přichází studená fronta, v Texasu se zase popravuje a hokejová Sparta se proletí na kometě. V Česku se výrazně ochladí, po teplém týdnu se už zítra teploty značně propadnou a zůstanou tak celý víkend. Navíc se dá očekávat, že bude i pršet, což je sice potřeba, ale o víkendu to naštve. Zítra bude dokonce o 10 až 15 stupňů míň než dneska a podobné to bude i další dva dny. Naměříme jenom něco kolem desítky a navíc bude oblačno až zataženo se slabým deštěm nebo přeháňkami. Na východě území se dokonce můžou objevit i bouřky. Příští týden by se to ale mohlo zase vybrat a naměříme už zase něco k 19. Politická funkce na radnici nikoho nezajímá. O kandidaturu v komunálních volbách má zájem jenom hrstka lidí. V některých obcích tak mají podle zjištění našeho redaktora Tomáše Kabáta problém už jenom s tím sestavit kandidátku.
3: Politolog Jan Kubáček si to vysvětluje kombinací velké zodpovědnosti a nízkého finančního ohodnocení.
4: To je práce krajně nevděčná, opravdu tomu musíte věnovat velkou část svého i privátního života.
3: Na své slavné jméno v komunálních volbách před lety platil i náš kolega a bývalý televizní hlasatel Alexandr Hemala. Na kandidátce byl, funkci ale nechtěl.
5: V podstatě jsem chtěl tu kandidátku podpořit, ale říkal jsem, že chci být na nějakém nevolitelném místě.
1: Pro úplnost dodám, že Sašu nakonec lidi stejně zvolili a on se stal asi na 2 vteřiny starostou, než to položil. Slavná jména prostě táhnou, i když třeba nechtějí. A my uvidíme, která si lidi oblíbí tentokrát. V Texasu dostal trest smrti zase zelenou. Vykonali tam první popravu na americkém území po selhání exekuce v Tennessee. 46-letému muži byla podána dávka pentobarbitalu. Odsouzený byl za zastřelení jedné ženy při loupeži v roce 2000. Zabila ho stejná látka, která neměla smrtelný účinek v ostře sledovaném případě vražetkyně Christy Pajkové. Ta přežila minulý týden 2 smrtící injekce a neskončila na onom světě, nýbrž na tom našem v nemocnici. Připomenu, že ve Spojených státech se jedná o 30. popraveného člověka za letošní rok. Jenom Texas letos popravil 6 lidí a další 2 se chystá usmrtit do konce roku.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejová extraliga má na programu další ostré mače. 2 předehrávkami začne její 9. kolo. Pražská Sparta v bitvě gigantů změří na svém domácím ledě v O2 aréně síly se svým odvěkým rivalem, a sice brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají taky Plzeň s Českými Budějovicemi. Na západě Čech se začne hrát v 17:30. Úvodní buly v Metropoli vhodí rozhodčí na led o hodinu později.

0: Noel Gallagher se opět angažoval v politice. Společně s dalšími hvězdami, jakými jsou třeba Johnny Marr, Kneecap nebo Paul Weller, podepsal otevřený dopis na podporu obyvatel Garvey Road. Ulice v Portadownu v severoirském hrabství Armagh se už skoro 14 dní nachází v napjaté patové situaci poté, co bylo rozhodnuto, že unionistický průvod oranžského řádu smí projít převážně nacionalistickou oblastí. Muzikanti tvrdí, že po skoro 3 desetiletích těžce vybojovaného klidu je naprosto nepřijatelné, aby tato komunita musela čelit návratu takové úzkosti. V dopise také vyzývají k jmenování nestranného prostředníka. A hurá na počasí, tak dneska konkrétně čekejte ještě teploty do 24 stupňů. K tomu bude převážně oblačno až zataženo a odpoledne a večer začne taky foukat a pršet.
1: Ústí nad Labem, Střelecká, u kruhového objezdu s Bílinskou, pozor, 2 osobní auta na Hodonínsku ve Bzenci. Strážnická ulice, došlo k poruše světelné signalizace. No a ještě na Českobudějovicku v Týnu nad Vltavou, ulice Zadní pod Skalí, nehoda osobáku s autobusem.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Sting za námi, 8.19.
1: Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No a my jdeme opět s Jakubem.
2: Ahoj Myšáku, pěkné ráno. Na výjezdu z Prahy na Chomutov před sjezdem na letiště překáží nehoda 3 osobáků. Kolona je od Evropské ulice, v protisměru čekejte zdržení od D7 od 5. kilometru. D5 před Prahou od Plzně je ucpaná od 6. kilometru. Na Pražském okruhu čekejte zdržení z obou stran, konkrétně k dálnici D1 v úseku Řepy Ořech v protisměru od Jesenice po Barandov. Pokud v Praze pojedete od Zbraslavy směrem na Smíchov, je tam fronta na Strakonické ulici a ucpaná je také jižní spojka před Barandákem. A na dopravní nehodu stále dejte pozor na Kolbenově ulici u křižovatky s Kbelskou. Z Global Assistance, Kuba.
0: Samozřejmě, že pokud něco máte k dopravě, tak 605 222 007. Na příjezdu do Českých Budějovic od Třeboně dvě osobní, výjezd z Tábora na Prahu před náchodem šetří policie na dopravní nehodu taky. No a v Ústí nad Labem Střelecká na kruháče s Blinskou dvě osobní auta.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Pomáháme s Europlazmou.
4: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Field Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
11: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.
12: Hit sezóny na rádiu

Tak dneska host po 13. hodině v odposlechu Toma Frödeho. Hostem tohoto týdne bude hudebník, zpěvák, rapper, herec, stand-up komik Vojta Záleský, znáte jako Vojtán. Vydal album Šťastnej, pojede turné s kapelou Imodium a my si dáme jejich společný single teďka. Jmenuje se All Inclusive. Takže po 13. hodině a kdybyste se chtěli na něco zeptat, pište na studio@rexon.cz. Imodium a Vojtáno.

0: Tak samo sebou v Praze kolony, ale ve větších městech taky ještě doznívají kolony. Třeba D2 na Brno.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tam je to taky veselý a veselo má i Zuzana. Hezký ráno.
2: Ano, krásný ráno. My máme vždycky veselo. Měli byste se u nás inspirovat trochu. Jdeme na rychlý přehled. Ministerstvo zdravotnictví prověřilo postupy, které by využilo při podezření na výskyt moru. Uvedl to zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum. Potřebná antibiotika jsou podle něj dostupná. Olomoucký vrchní soud bude řešit brutální vraždu v Zubří na Zlínsku. Stane před ním Moldavan, kterému krajský soud napařil 18 let vězení za to, že svou oběť, u které bydlel, okradl a krutě zabil. Demokratická strana podává žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Můžou za to jeho propagační videa placená z veřejných peněz. Podle demokratů tím Trump porušil zákon. A ze sportu Vít Krejčí se v NBA blízknul. Z basketbalisty Portlandu zahájili sérii přípravných zápasů vítězně. Doma porazili Golden State 123-118 a český reprezentant k tomu přispěl 3 body za 3-bodový koš, 3 asistencemi a 4 doskoky.
1: Radio Rock Zone.

0: Tak hosta víte, že si po 9. hodině hrajete taky podle sebe, to víte taky, pište na song@horizon.cz. Nevíte, co bude hrát, takže White Horses to budou Wolf Alice, ale nevíte, jak se jede, i když vlastně víte, jak se jede, protože stojíte a trčíte v kolonách, tak my se na to podíváme právě teď.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak nejcitelnější je akce samozřejmě vyprošťování kamionu uvízlýho pod viaduktem v Krči ve Vídeňské ulici u Jižní spojky, takže tam opravdu jako je to hustý. Samozřejmě hustý je to i naprosto všude. 7-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po plzeňské D5-ce. Zlíchovský tunel směrem na Smíchov, tady taky, je tam nehoda. Ulice 5. Května za Chodovem směr do centra, taky bouračka. Ucpaný je Pražský okruh na letiště mezi Jesenicí a Barandovem. Pozor z Prahy do Chomutova u letiště, kolona 3 kilometry. Zdržení naberete na D1 na příjezdech do Brna a taky dva osobáky vás zbrzdí na příjezdu do Českých Budějovic a Střeboně.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Počasí vás taky bude zajímat asi, protože dneska už to na nějakou silnější mikinku bude, a nebo možná kabátek. Ty teploty dneska nějakým způsobem ještě 19 až 24, ale bude se už ochlazovat v noci 10 až 5, na západě to může být i 3. No a zítra, tady pátek, ten by měl být s teplotami kolem 15 stupňů.
2: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpol dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: 8.49 střídání stráže. Máme památný den sokolstva, mezinárodní den boje proti popáleninám, tak se nespalte, ani se nepopalte, Věra slaví svátek, no a jak se nám jede, tak to už nám samozřejmě přiblíží.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Přesně tak, z Globalu se hlásí Kuba.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze se boudalo na jižní spojce na cestě do Štěrbohol před sjezdem na Vídeňskou ulici. Kolona je od Lanového mostu. Dále na Smíchov čekejte fronty od Braníka. Na Praze 3 na Žižkově na Seifertově ulici u Krásovy ve směru do centra došlo k požáru vozidla. Na místě jsou záchranné složky. Na Evropské ulici z centra u Čerpačky boudala 2 osobní auta a stále zůstává zdržení kolem 15 minut na Liberecké ulici do centra. Z Global Assistance Kuba.
0: Pozor na trase z Písku na Vodňany.
3: Písek směr

0: Vodňany, Budějice, šedivej Kodiak, jo? Tak čau, ten tu zas bude korzovat.
1: Díky za info a na Blanensku v Lisicích, Žirucká ulice, osobní auto s traktorem.
2: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová fólie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou fólii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
11: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
12: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Celá minuta zbývá do 9. hodiny, krásný čtvrteční ráno vám přeje Tomáš Frede, tohle byly Case the Elephant. My si samozřejmě dáme zase velkou porci muziky, než do ní vplujeme, dáme si taky zprávy. Je tady se mnou Zuzka, čau.
1: Čau, hezký ráno, no tak já s tou muzikou začnu, protože to je vždycky jako zajímavý a lidi to baví. Dneska můžete samozřejmě vrazit někam do klubu, protože je čtvrtek, jak já říkám s oblibou, malý pátek, hodně se hraje a zajímavý kapely dneska mají svoje vystoupení, například v Praze na Barče, dneska zahrají Harley, no a kdybyste to měli blíž do Brna, tak můžete vrazit třeba do Starý pekárny, kde vystoupí Egnois. Je toho ale, jak jsem řekla, hodně moc, tak se mrkněte na www.rockzone.cz do sekce Club Life, budete mnohem moudřejší a hlavně budete mít o čem příjemném přemýšlet až do večera. My teď ale půjdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Žloutenka v Česku zase sílí. Basketbalisté pražské Slávy dostali pěkný výpras a Kokot Minute vyslali první vlaštovku. Žloutenka v Česku zase pořádně nabírá na síle. Epidemie nemoci typu A se u nás šíří už třetím rokem. Měla postupně vyhasínat, ale pravdou je bohužel pravý opak. Ve většině krajů onemocnilo v září víc lidí než v srpnu. Počet 117 případů je navíc nejvyšší za poslední tři měsíce. Mění se také hlavní ohniska. V prvním roce postihla žloutenka hlavně Ostravu. Loni na tom byla nejhůř Praha a Středočeský kraj a letos ve smutném žebříčku kraluje Brno. Komunální volby začínají už zítra a všude vypadají trochu jinak. Třeba v Zástřizlech na Kroměřížsku mají hned 11 kandidátek. Přitom jde o vesnici, která má podle našeho zpravodaje Honzy Čady pouhých 145 obyvatel.
3: Tohle je docela unikát. Mini obec na úpatí Chřibu nabízí opravdu 11 kandidátek, ovšem na každé z nich jeden jediný uchazeč o post starosty nebo účast pro příští 4 roky v členem zastupitelstvu. O posty ve vedení obcí je ve Zlínském kraji zájem, než ne, tak třeba další vesnice na Kroměřížsku Bezměrov. 500 obyvatel a hned 6 plnohodnotných kandidátek. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Žádná policejní brutalita se nekonala a nekoná. Obvinění zní striktně, odmítl francouzský premiér Sébastien Lecornu. Ten čelí kritice za zásahy mužů zákona proti protestujícím studentům, které šokovali svět. Podle Lecornuho neměly bezpečnostní složky žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty. Lecornu taky prohlásil, že vláda nemůže zůstat netečná k obavám studentů, kteří kritizují stav školství a škol v zemi. Slíbil také, že do konce října jeho vláda předloží plán řešení krize.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vstup do nového ročníku Ligy mistrů se basketbalistům pražské Slávie nepoved. S německým šampionem Albou Berlin prohráli vysoko 86-110. Kapitán Martin Kříž uznal, že tým se musí do dalších zápasů ve skupině G, ve které budou jeho dalšími soupeři Bilbao a bosenská Igokea, výrazně zlepšit.
4: Myslím si, že těch chyb tam bylo hodně. Jak v obraně špatný rotace, na něčem jsme se domluvili, úplně jsme to, nechci říct, neplnili, ale byl tam zmatek, takže jestli chceme být konkurenceschopní, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.

0: Kokot Minit pustili do světa nový singl, jmenuje se Vyrostem a pak vás dostanem. A skrze kapelu tak promlouvají k dospělým jejich naštvané děti. Ty mají v tomto podání hlas hostujícího dětského pěveckého souboru Kvítka. Frontman Martin Celer svým textem dává najevo, že rodiče podle něj něco pokazili a jejich potomci se to musí snažit dát zase dohromady. Single, který najdete na našem webu v sekci rokových zpráv, je předzvěstí nové desky Kokotů, která je v procesu tvorby. Taká hurá na počasí, dneska bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne a večer může začít foukat a taky pršet, ale s teplotama to ještě půjde, vystoupají až na 24 stupňů.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
2: Děkujeme pěkně, já tady přihodím ještě nějaké informace ohledně dopravy. Dejte pozor, v Ostravě v Ruské ulici u nemocnice bourala dvě auta. Na dálnici D1 217. kilometr ve směru na Vyškov, stojí tam odstavený kamion, trochu to tam komplikuje. No a D11 77. kilometr ve směru na Jaroměř, stojí odstavený osobní auto. Takže menší problém. Co se muziky týče, mám pro vás Sex Pistols, Michael McRomance nebo System of a Down, přeju krásný ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20, klasika od Sex Pistols. Kuba se mi hlásí, má informace z dopravy, čau.
2: Ahoj Tome, hezké ráno. V Praze, v Karlíně, v ulici za Invalidovnou boural osobák a tramvaj. Očekávejte tam možné komplikace. Na Evropské ulici z centra u Čerpačky stále stojí dva osobáky po nehodě. Auto po požáru překáží v jízdním pruhu na Žižkově v Seifertově ulici u Krásovy na cestě do centra. A co se týče kolon, popojíždět budete stále na Liberecké anebo po Vltavské ulici ve směru do Blanky. A ucpaná je například i Průmyslová ulice směrem do Hostivaře u Českobrodské. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za informace.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Já mám pro vás ještě informace ohledně počasí, aktuálně 12 stupňů, polojasno. Dnešek má být oblačný a zataženej, a hodně slabý déšť nebo přehánky během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě, ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Dnešní maxima příjemných 19 až 24 stupňů. V noci to klesne na 5 stupňů, no a pátek už bude chladnej, bude jasná nebo skoro jasná obloha ráno a dopoledne. Ojediněle s mlhami pozor na to, ovšem přes den teploty maximálně mezi 10 až 15 stupni, jih Moravy nejspíš 17. Dáme si vypsanou fixu.
0: Radio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
6: Váš názor? Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
14: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
15: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: Tak, těžko říct, kde si dneska večer budeme moc podobně zaspívat. Jdem se na to podívat.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tedy program klubů pro dnešní večer. Dub Pistols v Lucerna Music Baru, jsme tady v Praze. Raised Fist v Cargo Gallery. SPSK a The Fialky v Rock Café. Maruny 5. Psáno prostě Maruny, Five Café Pavláč. Harley jsou dneska v KDčku Barikádníků, Phil Schoenfeld and Southern Cross v čítárně Unijazzu. Plzeň v Zaxpabu, Vasilův Rubáš na Masarykově náměstí v Přešticích, což je plzeňský kraj, Tremol a Václav Neutbárta. Nový Pace v prostoru Novopatské sklepy Willand Bandits. Pačes, Bratrstvo Luny a The Split na Melodce, tedy v Brně, Progress 2, KC Semilaso, Stará pekárna, taktéž stále ještě Brno. Ignoise, Kabáti to přeložili. No, pojďme dál. Olympic jsou dneska v Kulturáku v Jihlavě, no a v Dundee Jamu, tedy nakladně Ukradená vzducholoď, což je jakási podsta Led Zeppelin. Já mám pro vás manastovky.
1: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpolu dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
11: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12.

0: Nazdar, čau, Youngblood na rádiu Rockzone, necelá minuta do desátý, hezký čtvrteční dopoledne vám přeje Tomáš Frede, dorazila Zuzka, tak já jí to přenechám, co já bych se jí do toho.
1: Ano, přenech, i co by ses mi do toho kufroval, veď, já stejně musím do Pekingu, hned teď, jako vyrazit, protože je to důležitý, tam se totiž odehrává souboj českých estenisových, esek teda, aby jsme byli genderově správní. Dvě esky tam hrajou, a sice Nikola Bartuňková a Karolína Muchová. A ku podivu favoritka, kterou je samozřejmě Muška Ztrácí, prohrála první set 6-3 a prohrává v tuhle chvíli už 2-0, takže je to hodně překvapivý. My to samozřejmě budeme sledovat i nadále a budeme vás informovat. Stejně tak, jako vás musím informovat o tom, kam vyrazit dneska za nějakou skvělou muzikou, tak v Praze v Rock Café, tam je to krásně punkový. Dneska tam vystoupí SPSK, taky Fialky, tam byste neměli chybět, ale můžete vyrazit třeba taky v Plzni rovnou do Winning Group Areny, kde mají další ze svých koncertů naplánovaný Kabáti. A když už jsem u toho a u těch velkých kapel a velkých turné, tak v Domu kultury v Jihlavě dneska zahrají Olympici. Další naše tipy, jako vždycky na našich webovkách v sekci Club Life, to je jasná věc. Teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Podzimní virózy začínají řádit. Bavorská policie pátrá po pumě a lyžařka Lindsay Vonová je silnější než Terminátor. A je to tady zas. S příchodem podzimu začala sezóna respiračních infekcí. Virózy mají podle lékařů aktuálně na svědomí hlavně rinoviry, které útočí v prvé řadě na děti. Mírně začíná přibývat i případů covidu, jde ale o variantu, která je krytá vakcínou. Doktoři prosí nemocné, aby zůstávali doma a nešířili nemoce dál. Jako prevence pomáhá otužování, dostatek pohybu a příjem vitamínů. Extrémní sucho je pořád horší a horší. V Česku už kvůli němu dokonce máme první prázdnou nádrž. Jedná se o tu Husineckou na Prachaticku. Ta se dneska dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jenom stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Jihočeský kraj už začátkem týdne vyhlásil stav sucha pro celý region. Na Vltavě a na Labi ve středních Čechách vyhlásili taky stav nedostatku vody. Mám ale i dobrou zprávu, už během dneška by mělo zapršet a déšť by se mohl udržet po celý víkend, což by situaci mohlo vylepšit. Policie v Bavorsku hledá pumu. Nikoli ale tu z druhé světové války, nýbrž kočkovitou šelmu. Měla by se údajně pohybovat někde u mnichovského letiště. Úřady v oblasti už před ní proto varovaly veřejnost. Není přitom jasné, odkud by zvíře mohlo pocházet. Útěk šelmy totiž nikdo neohlásil a v regionu není ani žádný cirkus.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lindsay Vonová opět šokovala svět a v tom nejlepším slova smyslu. Hvězdná lyžařka se totiž překvapivě objevila v nominaci amerického národního týmu pro nadcházející sezónu. A to nečekal opravdu nikdo. 41-letá rodačka z Minnesoty už jednou kariéru ukončila. Před olympiádou v Cortině d'Ampezzo i přímo na hrách utrpěla vážná zranění. A teď ji čeká nejméně ještě jedna operace. Přesto její jméno figuruje na seznamu A týmu pro sezónu 26-27, a to mezi Mikélou Šifrinovou a Jacqueline Wilesovou. A je čas na naši tradiční pozvánku do kina. Dneska bude na film Digger. Režisér Alejandro González Iñárritu v něm představuje Toma Cruise v nečekané roli excentrického a vlivného magnáta. Pokračuje Saša Ptáčková.
3: Digger Rockwell rozpoutá globální krizi a rozhodně se nehodlá stát jejím viníkem. Místo toho se pokusí přesvědčit svět, že právě on má řešení. Jenže jeho cesta k vlastnímu vykoupení nebude vůbec jednoduchá.
1: A ještě rychle počasí, tak jak jsem slibovala, dneska odpoledne a večer by mělo začít pršet nebo se to tak nějak přehánět. K tomu bude samozřejmě zataženo, nejlíp oblačno, ale teploty budou ještě dneska vysoký a vystoupají až na 24.
0: Děkujeme pěkně, teď už zpátky k muzice, dáme si 6AM, Ozzyho Osbourna nebo Offspring a přeju vám krásný dopoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: 10.22, pojďme si dát další dopravu od Jakuba. Kubo, jak to vypadá v tuto chvíli? Čau.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. V Praze na Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí u Krytského nádraží zasahují záchranné složky u vyproštění náklaďáku. Očekávejte tam velké problémy a zdržení v kolonách. Na Vlznově ulici směrem do Holešovic u Florence boural osobák s autobusem. Na Praze 1 na ulici Mariánské hradby u zastávky MHD Královský Letohrádek komplikuje průjezd nehoda se zraněním. Zdržíte se tam ze všech stran a pomalu pojedete na Dobříšské ulici před tunelem Mrázovka. Z Global Assistance, Kuba.
1: No, my pojďme dál, Kubo, díky za info. Dáme si tři sestry, mám pro vás taky YouTube.
0: Radio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Vybavujete domácnost?
5: Jo.
4: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
11: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Ano, dáme ještě jednu rychlou dopravu. Dejte pozor, v Liberci na parkovišti u obchodního centra bouralo osobní auto s dodávkou. Na D52 na 13. kilometru ve směru do Pohořelic stojí porouchaný osobní auto taky, tedy opatrně. V Královopolském tunelu ve směru na Maloměřice, tedy v Brně, překáží odstavená motorka. Dejte tam pozor. A ještě jsem tu měl jedno upozornění. Ve Vlznově ulici v Praze ve směru na Holešovice na úrovni Florence došlo ke střetu osobního auta s autobusem, tedy je tam omezený provoz.
0: Radio Rock Zone.
2: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpolu dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.
3: Are you digging it?

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava v této hodině. Ve Vlznově ulici, připomínáme, směru na Holešovice na úrovni Florence. Došlo ke střetu osobáku s autobusem, počítejte s omezením provozu. No a na Tachovsku na výjezdu z Plané směrem na Černošín srazilo osobní auto cyklistu. Probíhají tam záchrany a vyprošťovací práce. Blokovaný je jeden jízdní pruh.
0: Radio Rock Zone.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6,

0: vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
6: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
7: Rádio Rock Zone.

0: Fireburn na rádiu Rock Zone, 11. přesně, hezký dopoledne vám přeje Tomáš Frede. Vlastně asi jsem dneska ještě nepopřál Věrám, Věroslavám a Tajsám. Dokonce je dnes Mezinárodní den boje proti popálení nám, novida. No, je tady se mnou Zuzka, ta asi přála, zmiňovala a určitě teďka zase zmíní něco dalšího.
1: Nepřála, nezmiňovala,
0: nekecej.
1: Popřála by hleda.
0: Vypadla ale na nemůže... Věrky.
1: Ano, úplně, ale jako opravdu... Totálně, vyprdla. A chtěla jsem k tomu dodat aspoň nějakého jako zajímavého oslavence jako narozeniny. Hledám, co můžu. A nevidím. Prostě nevidím.
0: Řekni.
1: Jako narozeniny má spousta lidí, ale já je neznám. Příšerné chování, tak ráda bych to s někým dneska oslavila, tak si to budu muset nechat na zejtřek, jestli se třeba někdo neobjeví, na koho bychom si rádi připili, ale vy určitě někoho takovýho znáte, tak nezapomeňte na něj, pokud se někdo takový objeví a určitě mu aspoň popřejte, no a nějaký ten ťukanec s kleničákem by se taky mohl klidně odehrát. Vždyť je čtvrtek a v pátek už spousta lidí má home office, to už je vlastně jako malej víkend, řekla bych. S počasím to o víkendu nebude nic moc, takže nějaký kluby nebo hospůdky, ty se určitě hodí. Co se týče dneška, tak třeba v Praze v Cargo Gallery se houpají na vlnách Raised Fist, tam určitě můžete zaskočit, anebo to zkuste v Zachspavu v Plzni, za prvé je to tam pěkný a za druhý tam dneska vystupuje Vasilův Rubáš. Další naše tipy, jak už je ostatně naším dobrým zvykem, jsme dali na www.rockzone.cz do sekce Club Life. Tak tolik ty důležitosti a nutné věci. Teď už víte skoro všechno, až na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na polské škole útočil 15-letý kluk. Vraždící Moldavan musí z naší země a český souboj v Pekingu má nečekanou vítězku. Začneme tvrdou aktualitou z Polska. A hezké to nebude. Na základní škole nedaleko Vyškova na severovýchodě země zaútočil na své spolužáky a učitele teprve 15-letý žák. Učinil tak blíže nespecifikovaným ostrým předmětem. Při své akci zranil dva lidi, nikoho naštěstí nezabil. Policie agresora na místě zadržela. V regionu jde přitom už o druhý podobný incident během pouhých dvou týdnů. O den dřív tam 19-letý učeň zranil 9 lidí i sebe. Také on pak skončil v rukou policistů. Vraždící Moldavan ze zubří zná svůj trest. Vrchní soud v Olomouci mu ho dneska snížil o 1,5 roku. 23-letý muž tak stráví ve vězení 16,5 roku za loňskou brutální vraždu muže, který ho načerno zaměstnával. Pachatel ho pak se svým krajanem okradl a zabil. Na útěku ho dostihla celní správa. Muži za to soud potvrdil také 10-letý trest vyhoštění a pozůstalý musí nahradit škodu v řádech milionů korun. Léto je pryč, ale na silnicích je pořád rušno. A nejen proto, že se na nich pohybuje čím dál tím víc aut. Na západočeské dálnici D5 makají taky dělníci. Ředitelství silnic a dálnic opravuje úsek mezi 88. a 94. kilometrem od Líní u Plzně do Nýřan. U těch dokonce kvůli rekonstrukci vyrostla mobilní betonárna. Mluvčí zhotovitele Ondřej Šuch vysvětluje, že jde o výrazné ulehčení.
3: Betonárna vyrobí 130 kubíků čerstvého betonu za hodinu. Přijíždí kontinuálně materiál, odjíždí vyrobený beton a my touto logistikou, tím, že máme betonárnu přímo na stavbě, nezatěžujeme okolí, ale jenom ten úsek, který potřebujeme.
1: První polovina oprav na D5 se potrvá do konce listopadu. Druhá etapa prací začne příští rok na jaře.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Souboj českých tenistek v Pekingu skončil velkým překvapením. 20-letá Nikola Bartuňková přehrála zcela nečekaně favorizovanou Karolínu Muchovou a vyhrála nad ní naprosto jasně 6-3 a 6-0. Světovou osmičku porazila za pouhou hodinu a 7 minut, během kterých ani jednou netahala za kratší provaz. Poprvé ve svém životě tak Bartuňková postoupila do semifinále turnaje WTA. No more, Alice Cooper je nejen králem hororu, ale také knížetem hadů. Právě ti s ním často hráli a hrají na pódiu. A rockový mák teď přiznal, že někteří z nich byli skuteční herci. Stačilo jim prý ukázat, co mají dělat, a oni to dělali. Na druhou stranu byla spousta těch, od kterých hrozilo, že ho zabijí. Podle Coopera jde jenom o to všechno dobře naplánovat a nacvičit. Pak to prý musí vyjít, tak snad o něm brzy nebudeme hrát úplně jinou, hororovější zprávu. Před další muzikou tu mám ještě předpověď počasí. Dneska počítejte s oblačnou až zataženou oblohou. Odpoledne se můžou vyskytnout i nějaké ty deště a přehánky a taky začne foukat. A co se týče teplot, ty vystoupají až na 24 stupňů.
0: Děkujeme pěkně. Další muzika, tentokrát to budou Def Leppard, Aerosmith nebo Sum 41. Hezký dopoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Yeah. Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.21. A ještě jedno spojení s Kubou. Tady navážu ohledně pražské dopravy. Kubo, čau, jak to vypadá?
2: Ahoj, Tome, pěkné dopoledne. Po nehodě nákladňáku zůstává výrazně blokovaný provoz na Vídeňské ulici u nájezdu na jižní spojku z obou stran. Tvoří se tam ze všech stran kolony. Momentálně počítejte i se zdržením na ulici v Podzámčí před odbočkou do ulice Na Strži. Po pojíždí se okolo 10 minut na Vilznově ulici před muzeem z Holešovic a v protisměru tedy do centra na Nusovské mostě. A kolona na zhruba 5 minut je z obou stran na Průmyslové a Kvelské ulici před Poděbradskou. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky, Kubo, za info. Před námi spojení kapely Nickelback a kytaristy Johna Five. Pojďme na to. Společná pecka Rattle the Cage.
0: Radio Rock Zone. Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Pojďme to omrknout. V tuto chvíli 16 stupňů, oblačno dnešek má být, tedy povětšinou oblačný. No, tak teď se mi to asi rozhodli tady někde schovat. Oblačný se slabým deštěm, ojedinělé teploty, ještě dnes tady je příjemných 19 až 23 stupňů. V noci to klesne na bůro, no a zítřek už bude chladný. Sice tedy přinese nejprve slunce, postupně se nám to ale znovu zatáhne, tedy zpočátku jasno až polojasno, během dne od severozápadu bude přibývat oblačnosti, teploty pouhých 11 až 15 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpolu dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: 3:45, využiju jenom v rychlosti čas, připomenu, že už dnes nás čeká další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho, tedy tradičně čtvrtek od 13. hodiny. Mým hostem pro tento díl, tedy pro dnešní den, je člověk, který je nejenom hudebník, přesněji, řekněme, něco mezi reperem, zpěvákem, ale taky herec a stand-up komik Vojta Závěský. Myslím si, že většina z vás ho bude znát pod přezdívkou Vojtáno. Vydal nový album, i o tom si budeme povídat a nejenom. Radio Rock Zone.
1: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
3: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
6: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
7: Vy chytrali, s chytrátem jsme ušetřili.
6: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
8: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly.

0: formě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Milá pecka od podlahy, od Daisy Grenade na rádiu Rockzone, 12. přesně, krásný pravý poledne, dobrý pití, dobrou chuť. My si dáme před poledníma 90kama určitě další zprávy, je tady se mnou taky Zuzka, čau.
1: Ahoj, hezký poledne, Mezinárodní den chobotnic, prosím pěkně dneska, tak kdybyste náhodou byli blízko nějakého středomořského báru, tak si můžete k obědu dát chobotnici, nevím, jestli to s váma
0: prostě
1: takhle ráda oslaví. No hned, no, já jim ráda.
0: To je hrozný prostě, tak
1: je
0: chytrý
1: to,
0: zvíře,
1: ano, ohrožený, hezký, no.
0: Oni mají dneska ano. Den a ono by to hnedka sežere.
1: Jo. A nestydí se za to.
0: Ach, jo, dobře,
1: dobrý
0: no.
1: To je, no neříkej, že ti to nechutná.
0: Ale jo, chutná, no, ale zrovna, když mají ten svůj den, tak bychom mohli vynechat.
1: Všechno nejlepší. Tak prosím vás, radši myslete na květiny.
0: Ano.
1: A zaběhněte na fialky do Rock Café, tam se vám bude taky určitě líbit. Zapomeňte na ty chobotnice, hrajou tam s nima SPS, bude to stát za to. No a nebo můžete vrazit v Brně taky na nějaký koncert, tam jich je víc než dost. Třeba v Starý pekárně hrajou Egnoise, a když jsem tady zvala na kabáty, tak na ně nechoďte, protože ty jsou přeložené. Tak.
0: Je to tak, je tam marotka lehká, no.
1: Ano, o marodech už jsme mluvili, tak půjdeme na další podstatné věci.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Česku bude hodně fučet před volbami, pozor na e-doklady, a Ester Ledecká je z nových trenérů nadšená. V Česku bude pěkně fučet. Meteorologové varují hlavně lidi vyskytující se v oblasti Krušných hor a Českomoravské vrchoviny. Právě tam může vichr dosahovat v nárazech rychlosti až 70 km v hodině. Nejsilnější to bude pozdě odpoledne a pak také večer. V noci by měl živel už postupně slábnout. Foukat bude i na jiných místech v Česku, tam by to ale mělo být maximálně nějakých 50 km v hodině. Další volby jsou tady. Do zastupitelstev měst a obcí a taky do Senátu budeme volit už zítra a pozítří. A pokud se k ním chystáte s mobilem v ruce, nezapomeňte si předtím aktualizovat aplikaci e-doklady. Digitální a informační agentura varuje před loňskými zádrhely a připomíná, že data v aplikaci je potřeba načíst předem s připojením k internetu. Digitální občanka má pak platnost 48 hodin a funguje i bez signálu. Nezapomeňte si ověřit i přihlašovací PIN nebo biometrii, protože po třech špatných pokusech se systém zablokuje a na místě u volební urny byste se už k dokladu nedostali. Jeden z lidí, které v Polsku napadl mladík na škole, zemřel. Incident se stal na základce nedaleko Vyškova na severovýchodě země. Bývalý 15-letý žák tam zaútočil ostrým předmětem na tři lidi a jeden z nich to nepřežil. Uvedla to policie. Podle médií jsou napadenými zřejmě školnice, učitelka a ředitel. Mrtvou je přitom údajně jedna ze zmíněných žen, které bylo 37 let. Útočník už je pod zámkem, jeho motivy ale nejsou známé.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ester Ledecká má nové trenéry. V příští sezóně ji na lyžích povedou Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser.
3: My vlastně spolu spolupracujeme od jara, ale ta hlavní spolupráce přišla teď v Chile, protože jsme měli intenzivní kemp, kde jsme spolu strávili hodně času. Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak strašně jsme se sedli.
1: Připomenu, že trojnásobná olympijská šampionka změnila značku a nově bude jezdit na lyžích Het. Na svět se dostala další vzácná nahrávka Led Zeppelin. Kapela ji původně chtěla zničit, ale teď se objevila díky natáčení pořadu Antiques Roadshow. Jeden muž z Walesu tam přinesl odborníkovi 7-palcový single na vinilu, který vlastnil už od začátku 70. let. No a na něm byl legendární hit skupiny Whole Lotta Love, který byl ve Spojených státech oceněný zlatou deskou, jenže podle expertů neměl ve Velké Británii vůbec existovat. Jeho objevení je tak velká vzácnost, která se ale stala. Pojďme ještě rychle na počasí, tak dneska čekejte oblačno až zataženo odpoledne a večer, také s deštěm nebo přehánkami a samozřejmě zmíněným vichrem, no a s teplotami kolem 24 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, teď už tedy 90ková muzika, dáme si Nirvánu, Bruce Dickinsona nebo Guano Apes.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.20, už za pár vteřin, pojďme se podívat na situaci v dopravě. V Praze v Olešovicích na Ortenově náměstí u křižovatky s ulicí u Pergamenky bouralo osobní auto s tramvají, blokují tam jeden jízdní pruh. Na dálnici D1 174. km ve směru na Prahu stojí odstavená dodávka, tak bacha. No a D1 ještě jednou, 318. km ve směru na Ostravu, taky porouchaný osobní auto blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením.
0: Rádio Rock Zone.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz
4: 25 kilo Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
9: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdem toho mrknout. Na dálnici D1, 41. kilometr u Divišova ve směru na Prahu. Dejte pozor na nepojízdný osobní auto. V Uherském Hradišti na Velehradské třídě šetří policie havárii osobního auta. Počítejte s omezením. No a na Lounsku v Černčicích na místní silnici u železničního přejezdu havarovalo nákladní auto do závory. Tedy počítejte taktéž s nějakým omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpolu dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava, ať to máme v kompletu, v Olešovicích na Ortenově náměstí, u křižovatky s ulicí u Pergamenky bouralo osobní autostramvají, stále se to tam řeší. Je tam blokovaný jeden jízdní pruh, tak ať o tom víte, D1, 174. kilometr ve směru na Prahu, stojí odstavená dodávka, no a na Frýdeckom Místecku v Brušperku, prosím pěkně, v ulici Dráhy u vodní nádrže Brušperk havarovala dvě osobní auta, místo nehody je průjezdný Kyvadlově. Tak jo, blíží se 13. hodina, tedy další díl pořadu od poslech Toma Fredeho. No a ještě kusenec muziky s Mákrem, koukám na to, třeba Glicky Joe.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Kaufland Card Extra. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
14: Muzika na tělo.

0: Pearl Jam, takže echtovní finále poledních 90. na rádiu Rock Zone. Krásný čtvrteční odpoledne vám přeje Tomáš Frede. Před námi odposlech. Tedy další díl pořadu odposlech Toma Fredeho. Kdo bude mým hostem, možná už víte, mrkněte když tak na sociální sítě, anebo těch pár minut už vydržte, no, budete mít malý překvápko. Každopádně, teď je tady se mnou Zuzka, to vám řeknu hned a pojďme na to.
1: Ano, dobré odpoledne, to je můj nejoblíbenější vstup ve čtvrtek v jednu hodinu, protože se s tím nemůžu landat, aniž to, a protože je tady host, takže honem rychle jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Česko míří studená fronta, hokejisté Sparty se prolétnou na kometě a Queen už na turné nevyjedou. V Česku se výrazně ochladí, po teplém týdnu se už zítra teploty značně propadnou a zůstanou tak celý víkend. Navíc se dá očekávat, že bude i pršet, což je sice potřeba, ale o víkendu to naštve. Zítra bude dokonce o 9 až 15 stupňů méně než dneska a podobné to bude i další dva dny. Naměříme něco kolem 10 stupňů, navíc bude oblačno až zataženo se slabým deštěm nebo přehánkami. Na východě území se dokonce můžou objevit i bouřky. Příští týden by se to ale mohlo zase vybrat a naměříme už zase něco k 19. Silničáři mají i na podzim plné ruce práce. Opravují mimo jiného taky dálnici D5 na Plzeňsku. Polovina úseku od Líní do Nýřan by měla být hotová do konce listopadu. Jak dodává naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová, rekonstrukce za 670 milionů bude potom pokračovat zase na jaře.
3: Levá polovina 7-kilometrového úseku ve směru na Plzeň je zavřena. Provoz je sveden na pravou půlku. Dálnice z Plzně do Rozvadova byla dokončena v roce 1997. Teď postupně prochází rekonstrukcí. Některé části jsou na hranici životnosti, plné výtluků a děr. V současnosti dostávají nový cementobetonový povrch. Klára Fajstová, Plzeňsko.
1: V Texasu dostal trest smrti zase zelenou. Vykonali tam první popravu na americkém území po selhání exekuce v Tennessee. 46-letému muži byla podána dávka pentobarbitálu. Odsouzený byl za zastřelení jedné ženy při loupeži před 26 lety. Ve Spojených státech se jedná o 30. popraveného v roce 2026. Jenom Texas letos popravil 6 lidí a další 2 se chystá usmrtit do konce roku.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejová extraliga má na programu další ostré mače. Dvěma předehrávkami začne její 9. kolo. Pražská Sparta v bitvě gigantů změří na svém domácím ledě v O2 aréně síly se svým odvěkým rivalem, a sice brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi. Na západě Čech se začne hrát v 17:30. Úvodní buly v Metropoli v hodí rozhodčí na led o hodinu později. Brian May zklamal mnohé fanoušky. Legendární kytarista vyloučil, že by Queen ještě někdy vyjeli na jakékoliv koncertní turné. Definitivní rozhodnutí na toto téma učinil prý už před 18 měsíci, kdy mu během turné po Spojených státech zemřela blízká rodinná přítelkyně a on u toho nebyl. Proto se rozhodl, že rodina a přátelé musí mít konečně v jeho životě přednost před kariérou. Ještě honem rychle dnešní počasí, čekejte oblačno až zataženo odpoledne s deštěm a taky větrem a teploty vystoupají maximálně na 24.
0: Děkujeme velmi pěkně, teď už tady představím mého dnešního hosta, tedy další díl pořadu odposlech Toma Fredeho, krátce po 13. hodině. Mým dnešním hostem bude hudebník, rapper, herec, stand-up komik Vojtěch Záveský alias Vojtáno, už za moment na Radio Rock Zone.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ladíte Radio Rock Zone, čtvrtek 8. října, něco málo po 13. hodině. Další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho, mým dnešním hostem, a teď už to tady, hele, já to tady vysolím kompletně, mám to tady připravený, hudebník, zpěvák, rapper, herec, stand-up komik, Vojtěch Závěský alias Vojtáno. Vojtáno, zdar.
1: Čau, Tome.
0: Ahoj. Song... Vole, co je? Tady s kolegou Celerem. Hele, to je celkem ostrá věc. My jsme tady, krom jinýho taky, protože si vydal celku nedávno album. No a ta lebecka mi přijde jako jedna z nejostřejších. A když jsem si tak jako prosvištěl i jako tu minulou tvorbu, tak ale celkově mi to album přijde takový, jak bych to řekl? Umírněnější, nebo
1: jo.
0: Ty jsi přestal být jako sprosták víceméně, ne, že bys jako někdy byl, jo, ale takže jako ten nástroj si využíval celkem. Čím to prostě je?
1: Hele, je to jednoduchý, tak stárnu, mám děti a najednou, jako já jsem vždycky dělal nějak tu tvorbu a měl jsem samozřejmě ten feedback od rodičů, hele, tohle to my tady nemůžeme a oni mi ty děti pak ve školce jako tě citujou a podobně a já jako rozumím, ale jak se ti to nedotýká osobně, tak to neřešíš. Mm-hmm. A pak jsem šel a moje děti samozřejmě nějaký písničky moje znaj a šli jsme třeba jako na nákup a prodavačce řekl pětiletej syn, dobrý den kozy ven, a tam jsem pochopil, že najednou si říkám, aha, oni to fakt ty děti pak jako tak bezelstně využívají. Hmm. Takže není to nějak, že bych si řekl, a teď už budu hodnej, ale prostě nějak ty celkové okolnosti prostě mě klidněj a jako chci, aby to bylo pro, aby se toho nemuseli bát ty děti. No.
0: Ale děti prostě jsou zásadní jako vliv, moje dítě taky vyžaduje poslouchat i jako moji tvorbu, tak já jsem za to rád, že u nás to až tak jako úplně není. Na druhou stranu taky pracuju s dalšího muzikantem a teď jsem si uvědomil, je stal se jeden moment, zdravím kamarády z Rybiček a míchal jsem jim jednu songu a ta se jmenuje Coura. To se furt zpívá dokola, je to coura. A si přišel kolem ten Mikoláš a říká, tati, co, na čem děko děláš a to můžeš to poslouchat. A mě to vůbec nedošlo. Říkám, jo, to jsou kamarádi z Rybiček, a tak jsem to pustil. A tam ta coura furt lítala. A říkám, ty vlastně blbej. Teď on tak jako koukal na mě, že nevěděl, co je mu 7 let. Jo, že on...
1: A vysvětlil si, co znamená coura.
0: Hele, on se neptal.
1: Ne,
0: já jsem trnul, hlavně ať se nezeptá.
1: Jasně. Ale pozor, teď si může myslet, že to znamená něco úplně jiného.
0: Tak... Je to možný, ale nějak jsme k tomu jakoby nedošli. Každopádně taky jsem si všimnul, že ta deska je poměrně dost žánrově pestrá. Mm-hmm. Seš jako všežánrovej?
1: Jo, já to mám hele od začátku tohle. A vždycky jako nějaká deska vyleze trochu víc tady tím směrem, trochu víc do hip-hopu, trochu víc do písničkářství. Mě prostě, hele, jak jsme si dělali v 90. ty mixtapy, víš, jak se jako na kazetu z rádia nahráváš nebo z MTVčka. Ano. Tak jako ty moje mixtapy, to byla fakt šílenost. To prostě byly jako diskotéka, potom metal, potom hip-hop. A tohle já prostě nějak v sobě mám. A vím, že mi to trošičku ubírá, nebo že už mi domlouvali i jako vydavatelství, jako vyber si jeden směr, protože,
0: si zacílili, jako...
1: no, protože ty posluchači v tom mají čurbes, že se jim líbí jedna písnička, tady si řeknou s Celerem, to je dobrý, to si poslechnu. A najednou tam slyšej nějaký doják, jako jo, nebo něco. Takže já prostě to tak v sobě mám a jsem takovej rozlítaný na všechny strany, že jsem si řekl, že se v tom nebudu hlídat a prostě si pojedu všechno.
0: Já jsem spíš zjistil, že ve finále, jestli s tím má někdo problém, tak to jsou většinou spíš pořadatelé, kteří potřebují tu škatulku.
1: Jo,
0: napsat něco někam, jakože Vojtáno, tak tam napíšou rapper, no. Ale
1: jasně.
0: Prostě jako dobře, no tak je to rapper, no.
1: Nebo rapper a písničkář, no. No.
0: OK, no a pak ještě jednu věc se spojení s novým albem, to jsem si říkal, položím ti tu po 150. určitě zásadní otázku. Jsi šťastný, když je to album šťastný? Hele, mě to vůbec nezajímá, jsem zjistil.
1: Super,
0: a chci se tě zeptat, kdy a z čeho ty jsi absolutně nešťastný?
1: Nešťastný?
0: No, co se musí stát, aby Vojtáno byl úplně nešťastný? Myslím jako spíš v těch jako... konotacích jako vtipnějších nebudeme asi tady probírat, samozřejmě chraň Bůh, když jasně, je špatný je. Nějaký jako jasně. Něco špatného v rodině a zdraví a takový, to je jako jasný, ale...
1: Jako, hele, tak jenom obecně v situacích, kdy nemám šanci to ovlivnit, to jsem prostě z toho nešťastný, jako, a ty situace jako přicházejí samozřejmě, jak říkáš, nebudem tady, samozřejmě nejvíc nešťastný jsem, když dětičky jsou nemocný, no, nebo jasný. Tak to je úplně jasná věc, ale musím říct, že teda fakt, ty ses na to nezeptal, jestli jsem šťastný, protože jsem na to ptá samozřejmě
0: a tak jo, tak souvislosti, mi to řekni.
1: Ne, ale fakt je takovej, že už jsem dlouho nebyl nešťastný. Neodpovím ti si jsem šťastný, ale dlouho jsem nebyl jako vyloženě nešťastný a uměl jsem být, uměl jsem mít i depky a byl jsem nešťastný z okolností vůbec ze světa, ale je pravda, že skrz ty děti vlastně ty okolní věci už jsou trochu jedno. Takže mě nerozhodí, že tady nějaký politik něco řekne, nebo že ty věci, které nemůžu ovlivnit, rozčilují mě, ale oni už mě tolik nerozčilujou, protože prostě je to tak to nějak trochu fuk.
0: To je fajn, no. Já jsem teďka nedávno byl celkem dost nešťastný.
1: Jo.
0: Když jsme teda nechali přeložit naše společné turné, ale zase pravda je, že pořád se máme ještě na co těšit.
1: Jo. Ale nemuseli jsme to zrušit. To je pro mě důležitá informace. Z toho bych byl nešťastný, jestli se bavíme o neštěstí, ano. Protože zrušit akci, na kterou se těšíš ty a těší se na to posluchači, víš, sami víme, jak je to hrozný zrušit něco,
0: je.
1: Když už je to domluvený. Takže samozřejmě jsem nešťastný z toho, ale vím, že má to řešení ještě furt.
0: Čímž využijeme, doslova dokonce zneužijeme tu možnost teď a připomeneme, že dneska večer jsme měli být v Monstranské besedě, tak prosím vás, nechoďte tam, budeme tam později, to jsem si mohl taky vlastně připravit, veď, tak ale...
1: V lednu se na vás těšíme, naštěstí to není přeložený ta tur na nějak jako pradlouho.
0: To, co by kamenem, hele 7. hnedka, no to se oklepete ze Silvestra 7. ledna,
1: pecka,
0: beseda, jsme tam a za moment jsme zpátky samozřejmě.
2: Odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.

0: Ladíte Radio Rock Zone, další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým hostem je dnes Vojtáno, člověk se širokým záběrem, řekněme, ale prostě zkrátka umělec. Jsme se tady chvíli bavili o těch škatulkách, tak to škatulkovat nebudem. No, ty jsi měl minimálně jedno, tady se volovalo, nevím to přesně, možná už i dvě, turné s celou kapelou.
1: Jo.
0: Jo. Jsou to kluci z Fast Food Orchestra, říkám to správně, nebo aspoň to jako byli. Zajímá mě, jak tohle spojení vlastně vůbec jako vzniklo, jak jste k sobě přišli?
1: Hele, jako my jsme vlastně dali jednu tour spolu a ještě máme nějaký koncert, který dáme. Mě prostě, já hraju sám s kytarou, jo,
0: no.
1: Většinou. Ale na těch CDčkách to má nějaký aranže, většinou docela i bohatý.
0: Já tomu říkám, je full band, jako.
1: No, a já jsem ale vlastně takovej svůj revival vlastně, nebo jako, a hraju prostě akustický verze těch písniček. Aha. A mně se to tak líbí, protože já to propojím se stand-upem a to. Nicméně, od fanoušků ten feedback už dlouhodobě mám. Já to chci slyšet tak, jak je to na CDčku, no. A takhle nabušený a některý pořadatelé, pro mě kluk s kytarou málo, my chcem prostě randál a to, tak já jsem přemýšlel, jak dát dohromady kapelu a ty sám víš, jako já vás obdivuju, že jste spolu prostě dlouho a to má něco do sebe, ale já jsem najednou prostě solitér, který jako má dávat dohromady kapelu. Takže já jsem se pohlížel po kamarádech a z Fast Food Orchestra jsme měli nějaký společný songy, už jsou to kamarádi, hrozně mě baví jejich prostě pódiová show a oni lidsky a jejich muzika a já jsem si tak jako vysnil, jsem říkal, tyjo, ale jako ten jejich sound s těma mýma songama by jako zněl super, ještě s těma dechama a to. Ale nevěřil jsem, že oni by do toho šli, takže já jsem jim jenom nahodil, hele, co kdybyste zapomněli na svůj úžasný repertoár a na svý fanoušky, zbavili se svýho jména a šli mi dělat jako
0: kapelu.
1: Ale fakt jsem to jen tak vystřelil, prostě netušil jsem, že to kluci dají. Kluci to dali. Jako neskutečně to naskoušeli, že já jsem měl husinu hned na první zkoušce, říkám, jo, tak to je ono. Bylo to úplně skvělý koncert, nejenom v Lucerně, ale celá ta tour, prostě bylo to absolutně skvělý. Klukama prostě famózní, dostával jsem na to skvělý reakce. Jenže jsme se dostali do bodu, že oni jsou prostě fast foodi.
0: Jasně.
1: Oni mají prostě svůj repertoár, svý fans, svůj program, takže ono to nejde dlouhodobě udržet. Takže další vlastně fungování tady toho spojení asi jako je s otazníkem, nebo spíš takový nárazový to bude, že si spolu zahrajeme někde jako kamarádi. Nicméně já jsem na to navázal a já dávám dohromady teda kapelu teď v současné době.
0: Měla být druhá moje otázka.
1: Ano, takže chystá se to, je to teďka v jednání a měli bychom už v novém roce, po novém roce už jet s novou kapelou. Napovím jenom zatím, protože to složení se ještě jako
0: ladí,
1: ale Jacob Růžička, který mi pomáhal produkovat desku poslední, které je nová posila Rooftopu a je to takové jako beat.
0: Rooftop studia.
1: Je to beatmaker, ale je to zároveň rocker, zároveň jazzman, je to jako hudebně neuvěřitelný člověk a lidsky je mi hrozně blízký, takže on bude takový kapelník a vlastně to bude moje kapela, jakoby.
0: No tak gratuluju.
1: Děkuju, těším se na to.
0: To je skvělý. No, tak to jsem mi odpověděl přesně to, co mělo následovat, co mě zajímalo. Pak jsem si tady jenom jakoby právě poznamenal právě tím, jak jsem poslouchal hlavně tu aktuální desku, tak právě jsem si říkal, rozumíš, třeba tady teďka jsme mohli před pár minutama slyšet song s kolegou Cellerem, to jsi fakt schopný odprezentovat sám s kytarou?
1: No tohle třeba nedávám.
0: Tuhle zrovna.
1: Jsou songy, které, ale pozor, jako dám si to jako jenom ty rapované části, jako umím. Umím dávat jako rap do akustiky, ale není to ono prostě. Jako, že jo. A to mimochodem tu písničku Vole, co je s Cellerem, tak tu právě produkoval ten Jacob, který mi tam pak bude hrát.
0: A ještě pardon, protože to je taky jako čím dál častěji vidět a hlavně slyšet, seš opravdu sám kluk s kytarou ve smyslu toho, že kytara zpěv čau, nebo používáš třeba takový hodně jako
1: Hele, zkoušel jsem looper, párkrát jsem vystupal looper, jako ono se to nezdá, ale to jsou nervy strašný.
0: To
1: a musíš to mít strašně naběhaný. Ujede a jede to dokola. Jo, ty něco nahraješ blbě a pak to slyší. Teď šlápneš vedle, protože jsi nervózní a pustí se něco pozadu nebo něco.
0: Dvakrát rychleji.
1: Ne, ale fakt to je tak, že jako Ed Sheeran a podobně, klobouk dolů.
0: No,
1: jako,
0: já taky obdivuju.
1: To chce roky práce, aby jsi byl jistý a vylez tím.
0: Ano.
1: A ve finále ještě já, jak to propoju s těma jako kecičkama a to, tak mně se osvědčilo prostě jenom ta raw, jako prostě jenom ta akustika, jasně. Takže já to fakt jedu jako vlastně jako i folk, proto tomu říkám gangsta folk, nebo to, že to je takový jako rapovaný folčík. No.
0: Mimochodem jsem takhle viděl jako verzi koncertu Lenky Dusilový a to byl jako úplně, jako úplně nesmysl, co ona tam předváděla ve spojení s těma krabičkama, s těma
1: no, ona to vlastně má,
0: ona používá hodně Alpe.
1: A nebo třeba, možný. Hele, jsem viděl nedávno Raduza.
0: Taky jo.
1: Hele, ale úplně, že jsem, já moc jako nekomentuju nic a na tož lidi, který osobně neznám, já ji neznám, samozřejmě jenom ji obdivuju léta. A tady jsem musel napsat, to je neskutečná práce s Looprem, že tahle ženská prostě bartka, jako není to,
0: ani nenapadlo.
1: Není to žádná cácora, jako, jako technicky, ale prostě to je jako, takže to, tohle já fakt obdivuju, no.
2: Poslech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.
3: U nás v Dile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Dile, to dobré začíná u nás.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
9: Jo.
8: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
9: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až do 89 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
10: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Ladíte Radio Rock Zone, další pecka od Vojtána. Tady, když už byla řeč, taky společně s klukama z Fast Food Orchestra. Kokomanem,
1: Dr. Curry.
0: A Dr. Curry. Takže silná partička, mým dnešním hostem je sám Vojtáno. No a když jsi tu byl loni, protože já jsem koukal, že to byl rok 25, takže asi tak zhruba po roce se tady potkáváme, tak my jsme vlastně, nebo já jsem vůbec se tě nedoptal na celkem zásadní věc, a to je tvoje hudba. Teď už je v množném čísle k filmům, je to film Vyšehrad, vlastně už jsou dva díly, pokud se nepletu, a je dokonce teda i seriál.
1: Seriálem to začalo. Aha, a pak se kluci rozhodli, že udělají film.
0: Jasně, pardon, ano.
1: Pak byla dvojka a teď už můžu prozradit, že je natočená trojka, je to finální díl, je to finále, velký finále, a tam zase mám tu čest udělat nějaký písničky, takže v současné době pracuji na další filmový hudbě.
0: Tak mi prosím tě pověz, jak se tohleto vůbec jakoby stalo, ta nabídka dělat hudbu.
1: Jsou to ty krásné náhody, které se občas stanou, a takovouhle náhodou my jsme měli společný kamarády s Kubou Štávkem, který je Lavi, že jo, hlavní představitel Vyšehradu, a on je zároveň, jednak je Lavi, je hlavní herec, ale zároveň režisér, zároveň myslím producent, prostě je to jeho projekt v podstatě, byl od začátku. A on, když dělali ten seriál, kluci, tak jsme v té době hodně pařili spolu. A Kuba znal nějakou moji muziku, Honza Macek, Budulínek, takový ty zprostší kousky, a říkal, hele, nechtěl bys nám, ale v té době ještě nikdo nevěděl, jaký to bude fenomén, že jo? Říkal, hele, my děláme jaký seriál o takovým jako fotbalistovi, prostě nechtěl bys si k tomu udělat nějakou hudbu, tak já úplně bez žádného tlaku, protože ještě jsem nevěděl, jak moc velký to bude, tak jsem řekl, jasně, tak udělám, tak jsem nahodil nějaký jako takový rokovej jako nápěvek, a on, hele, rokový ne, on to spíš takový jako fotbalistický, takže takový jako, jo,
0: jasně.
1: Takže jsme tak trochu i mě navet, jak udělat ten hlavní pilotní song, tu Lavinu, jako, která doteď jako je to vlastně jeden z mých největších hitů. Takže on říká, hele, nechtěl bys to udělat, já jsem to udělal, a od té doby prostě jsou z nás kamarádi, když teď samozřejmě s dětma, a od té doby jsem se přestěhoval, my jsme bydleli i jeden čas kousek u sebe, což bylo super, ale zároveň hrozně nebezpečný.
0: Takže pasba je
1: strašný, non-stop. Strašný a krásný období to bylo. Takže teďka už nejsme na denní bázi jako někde spolu zalezlí a zulený, ale samozřejmě jsme v kontaktu, a já mám radost, že ještě furt v tom projektu jako figuru a můžu klukům tu muziku dělat. Takže teď je z toho už vlastně fenomén Vyšehrad. Takže už je to trošku větší tlak, jako už když už dělám tu hudbu, říkám, ježiš, tak pozor.
0: To mě právě ještě jakoby zajímá, protože musí být určitě zákonitě celkem zásadní rozdíl mezi klasickou tvorbou, že když si prostě píšeš písničky, které pak jednoho dne prostě jdeš natočit do studia a vydáváš je, a když jdeš dělat jako hudbu do filmu, tam jsou asi prostě už nějaký konkrétní zadání, nebo jako
1: je to, hele, přesně je to, a ještě to je v tom jiný, že tam nemáš jednoho člověka, jo, tam je Kuba jako hlavní herec, pak je tam režisér Martin Kop, je tam producent Tibor Pouba, ale je tam i zvukář, je tam i střihač, a každý ti k tomu něco řekne. A každý to vidí třeba jinak. Jako, to je úlet a to je těžký. Jo. Takže a ještě když děláš tu hudbu, ty to znáš, ty chceš, aby to bylo vyjádření tebe, prostě, aby to bylo 100%.
0: No, tak jasně.
1: A ještě jsem tak nějak jako ochotnej teda přistoupit na to, že s jedním člověkem to budu nějak konzultovat. Ale když je jich jako víc, tak je to úplně novej mod. Takže na tohle jsem se musel nastavit. To je pro mě jako nová pozice, že pošlu song a Kuba mi napíše, hele, super, tak já to jenom ještě pošlu Rejžovi a Rejža něco na to řekne, a pak jo, my jsme to dali do střižny a střihač to cítí jinak. Ty vole, tak to je na tom fakt to nejtěžší. Že ti do toho
0: termíny,
1: mluví,
0: že jo?
1: No jasně, a teď ti do toho mluví spoustu lidí a ty víš, ty chceš všem víc říct, a zase nemůžeš, ani to nejde, takže to je na tom úlet prostě. No.
0: No, možná je to zbytečný se tě ptát, ale takže předpokládám, byl to pro tebe jako celkem zásadní, jako kariérní?
1: Určitě.
0: Protože to jsou jako masy lidí, že jo, který, já samozřejmě sleduju, jako, jaký jsou návštěvnosti kina tohle, ale přesně, jak jsi sám řekl, s tím souhlasím, už je to vlastně jako fenomén, že jo, jako zná to tady opravdu převážná část jako české populace, ten film.
1: Jo.
0: Já vím, že jednou jsem chvíli vedl diskuzi na tohle téma s Michalem Hrůzou, který poměrně taky často píše písničky jako do filmů, jako ne, že by dělal hudbu vyloženě pro to, ale třeba jako to. A ten mi zase ale jako popravdě řekl, že jsou tam taky nějaký pro a proti. A to proti je to, že ty lidi třeba vlastně znají, teď to budu přehánět, prostě všichni lidi znají tu písničku, je to třeba z nějakého úspěšného filmu. A oni si nech tam není ta tvář, protože nekoukají na videoklip,
1: jo.
0: Tak si ji nespojej. A říká, mně se prostě často děje, že jako hrajou normálně svůj koncert a teprve po koncertě za mnou přijdou lidi, říká, tak to jste vy. Jo, tak to...
1: Hele, teď jsi to tak trefil, nejenom, že to je, co se týká toho filmu, ale vůbec to je jako, to je téma mojí kariéry. Protože Budulínek, prostě kreslený klip, že miliony views prostě to a teď jsem, když nějak před 2 rokama jsem začal se trochu víc věnovat Instagramu, tak jsem tam natočil ten reel prostě, jak já zpívám toho Budulínka s tím svým ksichtem a tam jenom bylo, tak to je tenhle, to je... Jo, to je jeho písnička. A říkám, ty vole, tak to je úlet, to prostě, to, že to je mé obrovský téma, Lavinu znaj, Budulínka znaj, pak to slyšej na koncertě, je, to je o tebe. No. Jako, to prostě, tak se s tím musíme poprat. A pravda je, že jsem občas, jako ty normálně žárlíš na svoji písničku. Říkáš, jak to, že to je slavnější než já, prostě. A,
0: jo, tak,
1: a
0: hele, musí... to jsem nezažil, jo. Takže to nevím. To je zajímavý. Jo.
1: Není co závidět, protože to je taky bizarní, jako...
0: Tak už to nechci.
1: Ne, tak to teda ne. Já teda Budulínka hrát nebudu, protože prostě... Ne, to je úlet. To je fakt úlet a je to hrozně moje téma. No.
0: To je zajímavý, no. OK.
2: Ladíte odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým dnešním hostem je hudebník, ale taky herec a stand-up. Můžu říct stand-upista.
1: Jasně, stand-uper.
0: Stand-uper, to je
1: jak
0: dobrý.
1: Jak ti to přijde?
0: Vojtáno, tak u toho vlastně maličko zůstanem, jak, protože se bavíme o hudbě převážně, jak je na tom tvá herecká a stand-uperská kariéra? Jako,
1: trošku se to odsouvá.
0: Jo, jakože muzika...
1: Muzika vede prostě úplně jednoznačně. Herectví jako nejvíc utrpělo tím přechodem na hudební kariéru, protože stand-up se ještě jako držím. Já hlavně ty moje vystoupení s kytarou, to je napůl stand-up, napůl muzika. Já to prostě ty srandičky do toho zapoju, takže toho stand-upu se nezbavuju. Ale to herectví, člověče, prostě mě přestalo bavit a ještě teď s dětma. Úplně to jednoduše shrnu, je to moc práce. za málo peněz.
0: Rozumím.
1: Teď mluvím o divadelním herectví, to můžeš být v angažmá, můžeš být v dobrém divadle, prostě jako to vždycky muzikanti valej oči, oni si myslí, že herci jak jsou vidět, takže jako hodně vydělávají a nikdo mi nevěří, kolik v tom angažmá, kolik mají prostě vynikající herci v Národním divadle a to jsou tak směšné částky na to, že jsi tam od rána do večera. Zkoušíš, hraješ každý den, neodpovídá to tomu. Takže potom pak musíš do těch seriálů a tam si vyděláš ten peníz, že to je zase strašný, takže trávíš čas prostě něčím, co tě nenaplňuje, protože večer hraješ Otela a tady děláš nějakýho doktora, že jo?
0: Ginekologa
1: v ordinaci prostě. A mě to přestalo prostě bavit a nechci být někde 12 hodin jako od svý rodiny a dělat něco, co mě jako nenaplňuje až tak. Takže jde o peníze a jde i o ten pocit naplnění a že dělám něco, co mám fakt rád. A to u té muziky já mám absolutně 100%. Prostě tam cítím, že to je to, co mám dělat.
0: Takže ty se tou hudbou živíš, v tom případě jo. Proti mě sedí profesionální hudebník.
1: Ano, je to neuvěřitelný.
0: Vidíš, jsi profesionál. Ty vole, vidíš to? No a ještě, jak jsi zmínil, ale ten stand-up, který je součástí, protože samozřejmě, kdyby tady Panáček neměl chrapotek, tak už bychom měli za sebou víceméně půlku turné, nebo dneska večer bychom hráli tady v Praze v Besedě, protože já se právě přiznám, ještě jsem vlastně tu tvoji performance nikdy neviděl a právě se na to nadále těším, jak to bude vypadat. Pamatuju si, jsme si ladili nějaký věci, že jsi mi i zmiňoval, že poměrně oblíbená věc je, když hraješ, že takový ten model, kdy ty lidi ti, já nevím, nadhodí témata nebo jasně, třeba slovíčka nebo, jo, online, real time prostě v tu danou chvíli jako složíš třeba kus jako písně.
1: Jo,
0: to děláš nějak pravidelně, nebo to spíš, když je nálada? Nebo...
1: A to je taky artistický kousek, který taky to děláme s Arnoštem Fraunbergem, když vystupujeme někde jako právě v rámci jako třeba na stojáka nebo stand-upu, je to taková naše společná, když jsme jezdili tour od Evropy 2 ještě s naším kolegou z Nastim, s Petrem Cerhou, tak
0: jasně.
1: To byl vyloženě kus programu, že jsme před pauzou vybrali od lidí slova a dokonce jsme dali každý ten song, takže aby měli ještě jako, vlastně to byl okay battle, jako jo. A je to taková, ani jeden z nás to nevymyslel, je to taková...
0: To já neříkám, že to je něco novýho pod sluncem,
1: jasně,
0: ale...
1: Jasně, ale je to taková zajímavá věc, kdy ty lidi pak mají pocit, že se jsou toho trochu součástí
0: to
1: a že to je trochu kouzlo, i když ty samozřejmě dáš to na nějakou melodii, kterou už trochu znáš, jako nevymyslíš určitě. Úplně na fleku a ty rýmy se taky dost často opakují. Je to něco jako hip-hopovej freestyle, který taky vždycky není úplně freestyle, ale někdy jsou to vzorce, které se opakujou. Takže ale dělám to rád, protože to lidi mají rádi.
0: Prostě. No a teď si řekl, že jste to dělali před pauzou, takže to mě jako by zajímalo. Jako, no. Na to si vždycky potřeboval nějaký čas nebo
1: hele, potřebuješ. To tam. Hele, já nejsem úplně právě ten freestyle improvizátor, že bych rovnou jako.
0: Ti tady dám tři slovíčka, ty to tady vysypeš.
1: A to jedou některý hip-hopeři a jsou v tom jako úžasný metoděj, prostě jako to například prostě znám takový týpky, který fakt, že ti spadne brada, že ty jim říkáš slova a oni v real timeu prostě jedou to. A tohle není můj případ. Já potřebuji si, protože já nemám rád nedokonalost.
0: Jo,
1: a tam musíš mít trošku přimouřený oči, když jedeš z patra, protože to občas tak to někam jako posuneš. A já mám, takže já si s tím potřebuji sednout, ale fakt stačí třeba 10 minut prostě. No. Takže není to úplně hned, ale je to fakt během pauzy, třeba za 10 minut prostě děláme to i v rádiu s Arnym na básničky, tam neděláme písničky, děláme básničky. Jako to jde, ale potřebuju aspoň těch 5-10 minut.
0: Okay. Dobře, tak já ti žádný tady Slovíčka dávat nebudu.
1: Nech, no. Ne, dneska mě nech bejt.
0: Ale nechám tě bejt a 10 minut stejně na tebe už nemám.
2: Ladíte odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone. Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpol dáme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Tohle je samozřejmě báječná píseň. Ta obsahuje všechno, proto se taky jmenuje All Inclusive, tedy píseň, kterou jsme připravili společně, tedy Imodium a Vojtáno. No a mimochodem, my jsme se ji naučili.
1: Jo.
0: No jasně.
1: Tak to já musím taky.
0: No.
1: A já to samozřejmě
0: já jsem viděl, že to radši nemusím ani říkat, ale jenom chci říct, že vlastně jak to turné je vlastně jako akustický, tak normálně prostě krásně to hraje v těch akustikách, je to jako písnička.
1: Jak jsme si dovolili takový love song?

0: s tím, když bylo té práce jako mnohem víc a právě jsem měl ještě divadlo do toho a do toho, tak jsem přišel domů hotový a mlčel jsem, jako, takže to jsem moc zábavný nebyl. Teď věřím, že s dětma občas nějakou srandu udělám, ale hele, spíš je to tak, že já jsem pracovně vtipnej, no. A doma teda jako i vodosforu se stará manželka, bych řekl pravdu.
1: Jo,
0: takže tam je to tak pade na pade, jako.
1: No mě to jenom zajímalo, protože to je taky přece taková ta poměrně známá věc, ten pojem smutný klán.
0: Ano,
1: že,
0: ano,
1: jo,
0: tak
1: že...
0: to na mě dost sedělo, jako dřív, teď si myslím, že už je to lepší, že už, jako, už jsem dlouho neměl nějakou depku a podobně, ale jedno v období to mě jako vystihovalo velmi přesně a trochu jsem litoval manželky, kterou všichni říkali, je, to musí být dobrý, jako, a ona říká, vy vůbec nevíte, ten přijde, tyma, přijde domů, tyma, tady je vtipnej na pódiu, pak přijde a někde tam fňuká, jako, nebo je ticho, no, takže...
1: Předpokládám, že ruku v ruce s tím je i taková ta druhá běžná věc, něco jako muzikant zná, kdykoliv se nachodíte, tak zahraj, vole, něco, dorazí ti do ruky, prostě ožralý, že jo, tu,
0: jako,
1: máte pocit, že chci hrát.
0: Řekni
1: tak,
0: for.
1: Vyžadujou po tobě, asi předpokládám, když se ocitneš, pardon, někde v nějakým, jako nějaký společnosti, kde je to už trošku jako rozjetější, řekni, vole, nějakej, a jako dáš to, nebo radši z toho vycouveš, řekneš, hele.
0: Hele, víš, co nedám, a to
1: já
0: je...
1: Já si můžu, pardon, prozradit, no. Ty nepiješ.
0: Ano, ano,
1: takže jako
0: 8 let už.
1: Otázka je, jak moc ty se vůbec jako vyskytuješ na nějakých večírcích?
0: Ne, nulově teďka a vlastně mi to vyhovuje, ale jako když jsem klastal, tak se mnou byla hodně sranda. To se, fakt věřím, že jsem byl zábavný společník a ještě ten dlouhotrvající, dlouhohrající. Já jsem končil prostě poslední a do poslední chvíle jako byla sranda. Ale víš, co je vtipný a to se mi děje, že já umím jako zareagovat a jako stand-up komici jsme zvyklí. Přesně teď se mi stalo na koncertě, trošku mi vypla ruka nebo najednou jsem nemohl hrát na kytaru, tak já okamžitě přejdu do stand-upu a je to v pohodě, já tohle umím. Nebo když mi někdo řekne, tak teďka tam dáš, nebo často něco moderuju a najednou k tobě někdo přiběhne, běž tam něco říct.
1: Jasně,
0: a to já umím, ale co neumím a co lidi šokuje, já neumím vtip, já neumím říct vtip, takový ty normální vtipy.
1: Ty klasický,
0: jako,
1: jasně.
0: Nebo, tak řekni nějaký for a... Když to, já už jsem leta jsem to zkoušel a já si třeba zaseknu na minutu přemýšlet. Teď už normálně na rovinu říkám, když bychom tady byli, ty mi řekneš, tak řekni nějaký for a já ti řeknu, neřeknu.
1: Neřeknu,
0: neumím to, ne to a na to jsou jiní lidi prostě, takže já jako komik vlastně neumím říct for. takový ten obecný, jako neumím, nepamatuju si je, nikdy mě nenapadne, jaký bych měl říct prostě a jsou mnohem lepší vypravěči těch klasických forů, než jsem já, tak se do toho vlastně necpu.
1: Jasně. Vojtáno, já ti moc krát děkuju, že jsi dorazil. Prosím vás pěkně, v lednu
0: ano.
1: Si na nás někde počíhejte, budeme mít společný koncerty, těšíme se na to, je tam, myslím, že právě dost fórů připravených, který samozřejmě neprozrazujem, tak jenom se neděste, nic není zrušený, je to jenom přešoupnutý na leden, no, kdy budeme takový jako... Buď to hodně rozbitý.
0: A nebo hodně odpočatý.
1: A nebo odpočatý.
0: Uvidíme, každopádně budeme ve formě.
1: Přesně tak, my rozhodně. Mým dnešním hostem byl Vojtěch Závěský alias Vojtáno. Moc krát díky, měj se krásně.
0: Já díky, čau.
1: Ode mě tedy všechno, od 14. už Šimon Kalousek, no a my si to dáme společně zase zítra od 9. raní do té doby. Čus.
2: Ladíte od poslech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: To bylo chytrý koupit telku v Datártu.
8: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy z kávova.

0: krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
9: Rádio Rockzone. Muzika na tělo. Rádio Rockzone.

0: Tak ke 13. hodině a 58. minutě nás tady na Radio Rock Zone doprovodili The Killer se svojí megahitovkou Somebody Told Me. No a v tuhle chvíli už vás zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Krásný čtvrteční odpoledne, přátelé. Dneska je 8. října 2026. Věry mají svátek, tak dáme všechno krásný za celý rádio. No a kdybyste to náhodou nevěděli, tak máme také Mezinárodní den boje proti popáleninám. Tak bacha na horkou plotnu, případně se mnou ve studiu už taky Veronika. Pojďme dát první společný zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, krásný odpoledne. Věčná otázka, kam večer za muzikou? Tak já tady mám pár tipů. V pražské Lucerně dneska zahrají Da Pistols a v Brně na Melodce vás čeká večer Spačes, Bratrstvem Luny a do Split. No a pokud jste z Jihlavy, tak tam v DKčku vystoupí dneska večer Olympici z jejich turné Bombardiák 2026. Tak vybírejte, ještě se třeba můžete kouknout k nám na web do sekce Club Life, máte tam kompletní výčet koncertů, co a kde se dneska hraje. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Třetina lidí nedělá povinné kontroly komínů. Známe výherce Nobelovy ceny za literaturu a Ester Ledecká má nové trenéry. Kriminalisté obvinili z vraždy ženu, jejíž mrtvé dítě lidé našli v září v kontejneru na tříděný odpad v Rovensku pod Troskami. Žena je ve vazbě a v případě odsouzení jí hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Jejímu dopomnění pomohly také plošné testy DNA v okolí. V Libereckém kraji jde o první vyřešený případ tohoto typu od roku 2017. Nový průzkum KB pojišťovny ukázal, že lidé často o této povinnosti vůbec nevědí, chtějí ušetřit anebo se spoléhají na vlastní čištění. Jde o čištění komínu. Jen loni hasiči řešili téměř 1300 požárů způsobených špatným stavem komínů se škodami přes 100 milionů korun. Komíníci při kontrolách nacházejí například praskliny nebo usazený dehet. Kontrola přitom stojí zhruba od 800 korun a zabere asi hodinu. Nobelovu cenu za literaturu letos získala 76-letá kanadská básnířka a taky překladatelka Anne Carsonová. Švédská akademie ocenila její odvážnou tvorbu, ve které propojuje antické mýty se současným světem. Carsonová, která do angličtiny přeložila například tragédii Sofokla a Eschyla, získala také finanční odměnu v přepočtu téměř 26 milionů korun. V sázkařských odhadech přitom předčila známější jména, jako je Haruki Murakami nebo Thomas Pynchon. Zítra pokračuje vyhlašování Nobelových cen tou nejsledovanější cenou za mír.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ester Ledecká má nové trenéry. V příští sezóně ji na lyžích povedou Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstává dál Američan Justin Reiter.
3: My vlastně spolu spolupracujeme od jara, ale ta hlavní spolupráce přišla teď v Chile, protože jsme měli intenzivní kemp, kde jsme spolu strávili hodně času. Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak strašně jsme se sedli.
1: Trojnásobná olympijská šampionka bude nově jezdit na lyžích značky Het. Také Scorpions se nakonec objeví na stříbrných plátnech. Trend poslední doby naplní snímkem nazvaný po jejich největším hitu Wind of Change. Připomne hlavně to, jak se pánové z německého Hanoveru dostali do světa a popíše jejich zkušenosti se železnou oponou. Trailer už běhá po netu a bylo oznámeno i datum premiéry, tedy aspoň té německé. Ta byla stanovena na 27. ledna příštího roku. Kdy se přidají další země, to se teprve ukáže. V noci bude zpočátku oblačno a na východě s deštěm nebo přehánkami. Postupně se ale od západu vyjasní. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy až ke 3. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne od severozápadu přibude oblačnosti a večer se místy přidá déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, no a na jižní Moravě až k 17.
0: No tak jo, děkujeme pěkně, no a teď už si pojďme zase něco zahrát pro nejbližší minuty. Tady mám nachystanou Tariu, taky Tři sestry a na úvod hodiny Rammsteiny a jejich Zone.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
4: Eins, zwei, drei, vier.

0: Kapela Queen, rok 1980, album The Game a na něm i tenhle ten song Play The Game.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď se ale jdeme podívat, jak to vypadá na silnicích. 14 hodin 16 minut. Situaci v Praze sleduje Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, stále je uzavřená Vídeňská ulice u sjezdu z jižní spojky směrem na Kunratice, kde probíhá vyprošťování kamionu uvízlého pod viaduktem. Na Praze 4 v ulici u Plynárny na křižovatce s Krnkovou bourala dvě osobní auta, neprůjezdní je tam jeden pruh. Kolonu čekejte na Štěrboholské spojce ve směru na jižní spojku, táhne se pak i přes východní spojku Pražského okruhu a Černý most a končí až na Novopatské. Další zdržení vás čeká v Povltavské ulici před tunelem Blanka. Celný provoz a zdržení je i na Liberecké a v Holešovičkách ve směru do centra a zdržíte se i na Pražském okruhu ve směru k D1, od sjezdu z D5 až k Ořechu. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky, podíváme se i mimo Prahu, aktuálně pozor v Ústí nad Labem v ulici Na Rybárně, kde havarovaly dvě osobní auta, projíždějte tam s opatrností. Na trase mezi Mladou Boleslaví a Jičínem u odbočky na Obrub bouraly dvě osobní vozidla, takže tam čekejte nějaký to omezení provozu. Ve Strakonicích v Plánkově ulici dva osobáky v sobě, dejte tam zvýšený pozornosti. Havlíčkově Brodě v Havlíčkově ulici u křižovatky s Nerudovou se srazily hnedka tři osobní auta a provoz je tam částečně omezen. No a pak dva osobáky v sobě hlásí taky Brno, a to konkrétně Vranovská ulice, i tam jeďte opatrně. Guns N' Roses nás čekají a předtím taky letošní záležitost od švédských Europe, The Cult of Ignorance.
3: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
4: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku se pohybují zhruba kolem 21 stupňů, k tomu skoro zatažená obloha. V noci na zítřek můžeme čekat zpočátku oblačnou a na východě s deštěm nebo přehánkama, postupně se ale od západu vyjasní. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů. Zítra tedy v pátek bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a k večeru se místy přidá déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě pak až na 17. Čeká nás kapela, která včera odehrála výborný koncert pražský O2 Areně, tedy legendární Deep Purple a předtím taky Linkin Park Lost.
2: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpol dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Než si dáme ve 3 hodiny další zprávy, omrkneme ještě dopravu. 2 komplikace tady mám aktuálně. Pozor na trase Slovosic směrem do mostu u Jenčic. Došlo tam ke střetu osobního auta s nákladňákem. Zablokovaný je jeden jízdní pruh. No a v Trutnově v Náchodské ulici na kruhovém objezdu. Tam šetří policie srážku 2 osobních aut a zdržení je tam zhruba 20-minutový.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
5: Vybavujete domácnost?
6: Jo.
5: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
12: 30.9. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.

0: Tak tahle příjemná záležitost nás hudebně doprovodila k 15. hodině tady na rádiu Rockzone, samozřejmě zpěvačka Alice Merton a song Visions. Od mikrofonu zdraví opětovně Šimon Kalousek, krásný čtvrteční odpoledne, se mnou už ve studiu taky Veronika, takže pojďme dát další zprávy na úvod hodiny, ahoj.
1: Ahoj, ještě než se vrhneme na zprávy, tak koukneme kam večer za muzikou. Dneska ve Futuru v Praze zahrajou Tisíc moc a Gritim Ritem. V Plzni můžete zamířit do Zechspabu na Vasilův rubáš, no a v Nový Pace, tak tam vás čekají Will and the Bandits. Vybírejte, dneska je opravdu z čeho a kompletní výčet toho, co se hraje, najdete v sekci Club Life na našich webovkách a nebo třeba taky na našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Cenové stropy na pohonné hmoty porostou. Ruský dron útočil na autobus s lidmi a hokejisté Sparty změří síly s brněnskou kometou. Ministerstvo financí stanovilo nové cenové stropy, které budou platit až do konce října. Litr nafty budou pumpaři moci prodávat nejvýše za 47 korun a 29 haléřů. Benzin Natural 95 za 46 korun a 31 haléřů. Nafta tak zdraží o 6 haléřů a benzín až o 24. Omezení se netýká prémiových paliv a dodržování cen kontroluje finanční správa. Voliči by si měli aktualizovat e-doklady. Pokud se chcete zítra a v sobotu ve volební místnosti prokázat elektronicky, je nutné si aplikaci dopředu připravit. Na to upozorňuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec. Digitální doklad radí aktualizovat s dostatečným předstihem.
3: To doporučuji, aby voliči udělali třeba už dneska. Když se přihlásí do té aplikace, kliknou na tu ikonku, zaktualizuje se jim ten samotný doklad, ta občanka, a ona totiž udrží tu platnost 48 hodin. Tam to pomůže i tomu samotnému systému, té infrastruktuře, protože nebude pak docházet k tomu, že třeba ve 2 hodiny bude nějaký obrovský nápor na tu aplikaci, takže tady je taky třeba tomu procesu trošku pomoct.
1: Možné je ale se ve volební místnosti prokázat i klasickým dokladem totožnosti. Komunální a senátní volby začínají zítra ve 14 hodin. Při ruském leteckém útoku na 2 linkové autobusy v Kramatorsku na východě Ukrajiny zemřelo nejméně 30 lidí, dalších 18 je zraněných. Místní úřady úder vyšetřují jako válečný zločin a další 2 mrtvé civilisté hlásí po nočních náletech dronů také Kyjev, kde střela zasáhla obytný výškový dům. Ruské útoky navíc vyřadily proud v několika regionech, včetně Charkova a Sum. Rány ale hlásí i druhá strana. Po zřejmě ukrajinských dronových útocích hoří obří ropná rafinérie v ruském Salavatu a vážné výpadky postihly klíčové datové centrum tamního internetového gigantu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejová extraliga má na programu další ostré mače. 2 předehrávkami začne její 9. kolo. Pražská Sparta v bitvě gigantů změří na svém domácím ledě v O2 aréně síly se svým odvěkým rivalem, a sice brněnskou kometou. V duelu celků z horní půlky tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi. Na západě Čech se začne hrát 17:30. Úvodní buly v Metropoli vhodí rozhodčí na led o hodinu později. Kokot Minute pustili do světa nový singl. Jmenuje se Vyrostem a pak vás dostanem. A skrze kapelu tak promluvají k dospělým jejich naštvané děti. Ty mají v tomto podání hlas hostujícího dětského pěveckého souboru Kvítka. Frontman Martin Seller se svým textem dává najevo, že rodiče podle něj něco pokazili a jejich potomci se to musí snažit dát zase dohromady. Singl, který už teď najdete na našem webu v sekci rokových zpráv, je předzvěstí nové desky Kokotů, která je v procesu tvorby. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během dne od severozápadu přibude oblačnosti a večer se místy přidá déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě až k 17.
0: No tak jo, děkujeme velice. Po 15. hodině si tady dáme Royal Republic, Vanastovky a na úvod hodiny Bon Jovi a jejich klasiku It's My Life. Tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární kytarista Carlos Santana a jeho klasika z roku 1970 Black Magic Woman na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, pojďme to omrknout, 15 hodin 18 minut, situaci v Praze, popíše Martina, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Praze 10 ve Vršovické ulici u křižovatky s Kodaňskou ve směru do centra bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. V Poděbradské ulici na Praze 9 u křižovatky s Hloubětínskou ve směru z centra došlo ke srážce 3 osobáků, i tam čekejte silný provoz. A ve Vídeňské ulici u sjezdu z jižní spojky směrem do Kunratic pokračují práce na uvolnění uvízlého kamionu pod viaduktem. Silnice je tam uzavřená. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky. V Hradci Králové v okružní ulici u křižovatky s Bydlovou se srazily dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, počítejte tam se zdržením v koloně. A na dálnici D1 na 206. kilometru ve směru z Brna do Vyškova bouraly 4 osobní auta, kolona tam má aktuálně víc jak 6 kilometrů. V Havířově ve Vodní ulici na kruhovém objezdu narazil bagr do betonového zátarasu, očekávejte tam omezení provozu a projíždějte opatrně. No a v Ostravě v Ostrčilově ulici se srazily dvě osobní auta, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. Pojďme se dát za chvíli Liquidou a předtím taky letošní song od Foo Fighters Window.
1: Radio Rock Zone. Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
8: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme výběr.
12: Dvojnásobíme investice.
11: Přijmete to riziko?
9: Ale je to na
12: váš názor. Váš názor.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
15: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
16: Hit sezóny na Rádiu Rock.

0: Zpěvačka Sheryl Crow a If It Makes You Happy v živém provedení na Radio Rock Zone. Je to malá upoutávka, malá pozvánka na dnešní vysílací čas mezi 18. a 19. hodinou, kdy tady bude další díl našeho pravidelného pořadu Nekonečný koncert, takže jako vždycky hodinka výběru z těch nejlepších rockových živáků. No a my u živý muziky ještě chvilinku zůstaneme, protože se jdeme podívat na dnešní koncerty.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Dneska se toho děje opravdu hodně, určitě je z čeho vybírat, tak to pojďme projít. Tady v Praze v Lucerna Music Baru britská parta Dub Pistols, ve Futuru zahraje řecká formace 1000 Mods a Australani Grim Rhythm. Na Cargo Galerii švédská hardkorová kapela Raised Fist, v Rock Café legendární SPS a taky The Fialky, v Kulturním domě Barikádníků neboli na Barče zahraje Harley, v Café Pavlač Maruny 5 a v čítárně Unijazzu Phil Schoenfeld and Southern Cross. V Plzni dneska v Zachspavu Vasilův Rubáš, v Přešticích, což je kousíček od Plzně, na Masarykově náměstí dneska Tremolo a Václav Noid Barta. V Jihlavě, v Domě kultury Jihlava dneska Olympic v rámci Bombardiák Tour 2026. No a nakonec jsem si nechal Brno v Melodce Pačes, Bratrstvo Luny a The Split v Kulturním centru Semilaso, legendární kapela pocházející tedy z Brna přímo Progress 2 a na starý pekárně Egnois. Kompletně si to všechno můžete projít i na našem webu rockzone.cz a to v sekci Club Life a nebo taky na našich sociálních sítích. My si dáme za pár minut Aerosmith a předtím taky kapelu Pretty Reckless For I Am Dead.
1: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpolu dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama v 16 hodin ještě jeden pohled na dopravu. Martina nám poví, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, ve Vršovické ulici u křižovatky s Koroňskou směrem do centra překáží nehoda dvou osobáků. Připravte se na kolony. Na Praze 1 v ulici Na Poříčí u křižovatky s Biskupskou došlo k nehodě dvou autobusů. I tam počítejte se zdržením. A pozor, ještě v Horních Počernicích v ulici Ve Žlípku na kruhovém objezdu tam došlo k nehodě. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Na dálnici D6 na 83 km ve směru do Varů bouralo osobní auto s nákladním, počítejte tam s kratší kolonou. Na Královéhradecku při průjezdu Černilovém se srazilo osobní auto s nákladním, vozovka je průjezdná Kyvadlově a na výjezdu ze Vsetína na Liptál havaroval osobák do příkopu, na místě zasahou záchranáři a policie řídí dopravu jedním pruhem.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová fólie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou fólii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Finská banda Rasmus a Guilty na Radio Rock Zone. Za necelou minutu je tady, přátelé, 16. hodina. Z moderátorského křesla vás zdraví v tuhle chvíli opětovně Šimon Kalousek. Příjemný a pohodový čtvrteční odpoledne všem. Se mnou už taky Veronika. Pojďme na další zprávy. Ahoj.
1: Ahoj. Pražský Meat Factory dneska nabízí Blood s koncertním programem Kill Your Idols. V Brně ve Starý pekárně dneska zahrají Egg Noise. No a v Kladně v Dundee Gymu se dneska můžete dát Olovo a jejich program Ukradená vzducholoď jako poctu legendárním Led Zeppelin. To jsou typy ode mě, ale samozřejmě ještě můžete brouzdat po našem webu, konkrétně zamířit do sekce Club Life, kde máte kompletní výčet toho, kde se dneska hraje. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel letěl na dovolenou soukromým tryskáčem. V Lidlu našli nebezpečné kuřecí maso a známé výherce Nobelovy ceny za literaturu už známe. Prezident Petr Pavel tráví dovolenou v Maroku a kvůli cestě vynechá i nadcházející víkendové volby do Senátu a obecních zastupitelstev. Podle zjištění serveru iDnes.cz odletěl do severoafrické země soukromým tryskáčem, který patří rodině miliardáře Pavla Hubáčka ze skupiny Creditas. Letoun zamířil do Maroka minulý pátek. Hrad ani prezident cestu nekomentují s odkazem na soukromí. Zástupci majitele stroje pak uvedli, že letadlo bylo v daném termínu řádně komerčně pronajato soukromé osobě. Potravinářská inspekce varuje před nebezpečným kuřecím masem ze sítě Lidl. Laboratorní testy v něm potvrdily salmonelu. Jde o kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska a chlazené stehenní plátky z Maďarska, které inspektoři zachytili v prodejně na Ústecké severní terase. Maso sice mělo datum spotřeby už srpnu a z pultu zmizelo, lidé ho ale mohou mít stále doma v mrazáku. Inspektoři důrazně varují před jeho konzumací. Mráz totiž zákeřnou bakterii nezničí. Z řetězcem teď úřady zahájí řízení o pokutě a varování poslali i do celoevropského systému pro došetření v zemích původu. Nobelovu cenu za literaturu letos získá 670-letá kanadská básnířka a překladatelka Anne Karnasová. Švédská akademie ocenila její odvážnou tvorbu, ve které propojuje antické mýty se současným světem. Karnasová, která do angličtiny přeložila například tragédie Sofokla a Eschyla, získala také finanční odměnu, a to v přepočtu téměř 26 milionů korun. V sázkařských odhadech přitom předčila známější jména jako Haruki Murakami nebo Thomas Pynchon. Zítra pokračuje vyhlašování Nobelových cen a tou nejsledovanější cenou za mír.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Souboj českých tenistek v Pekingu skončil velkým překvapením. 20-letá Nikola Bartuňková přehrála zcela nečekaně favorizovanou Karolínu Muchovou a vyhrála nad ní naprosto jasně 6-3, 6-0. Světovou osmičku porazila za pouhou hodinu a 7 minut, během kterých ani jednou netahala za kratší provaz. Poprvé ve svém životě tak Bartuňková postoupila do semifinále turnaje ženské tenisové asociace. Do kina můžete skočit na film Proč bychom se nezabili. Tahle nová česká komedie ukazuje, co se stane, když se dvě znesvářené rodiny a mistři místních trapasů ocitnou před objektivy reality show. Pokračuje naše Saša Ptáčková.
3: Vesnici Rozumov už léta ničí válka dvou znesvářených rodin.
4: Tohle to si odneseš!
5: Jsi na mě pyšná?
3: Ne. Jejich potomci se ale tajně milují a kvůli svatbě v televizní show spustí dokonalý chaos.
6: Vezmeš si mě?
3: Sousedské naschvály tak vyústí v bláznivou komedii plnou nečekaných zvratů.
7: Co je?
8: Maruška mě opustila.
7: Takový Marušek tě ještě
8: obšťastní, oplodní.
7: Opustím moc.
1: V noci bude zpočátku oblačno, na východě s deštěm nebo přehánkami, postupně se ale od západu vyjasní. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy až k trojce. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá i dešť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižním Moravě bude až 17.
0: Děkujeme pěkně, no a pojďme si zase něco zahrát po 16. hodině, to budou konkrétně Sabatoni, taky Fanánek s kapelou Hagenbaden a jako otvírá kanadský Nickelback Gotta Be Somebody.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární David Bowie, rok 1969 a klasika Space Oddity na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ovšem aktuální doprava, 16 hodin 19 minut, jak to jede v Praze, to už nám poví Martina, ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Dobříšské ulici směrem do centra bouralo osobní auto s dodávkou, zablokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se táhne přes Baranďák až na jižní spojku ke sjezdu na Vídeňskou. Ve Vídeňské ulici u sjezdu z jižní spojky směrem do Kunratic pokračují práce na uvolnění uvízlého kamionu pod viaduktem. Silnice je tam neprůjezdná. Proti směru se normálně projíždí, ale před místem je kilometrová kolona. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky. Já tady mám ještě jedno frýdecko místecko. Pozor na příjezdu do Krmelína od Ostravy. Bourali tam dvě osobní auta, projedete s omezením. Tak co dáme dál? Red Hot Chili Peppers a taky letošní pecku od The All American Rejects, Clothesline.
1: Radio Rock Zone.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespadne, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
14: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
15: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
16: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Vlkodlaken počasí.
1: Tak aktuálně v Česku na většině území zataženo a teploty v průměru kolem 20. Noc na zítřek bude zpočátku oblačná, na východě s deštěm nebo přehánkama, teploty v noci klesnou na 9 až 5 stupňů. Zítra bude zpočátku slunečno, během dne pak od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až k 17. Judas Priest za pár minut a předtím dáme taky U2 a jejich letošní věc Song of the Future.
2: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpolu dáme večer v 11 na Rádiu Rose Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak blíží se 17. hodina a s ní další zprávy s Verčou. Teď tam ale ještě Martina poví, jak to vypadá s pražskou dopravou. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Praze je stále uzavřená Vídeňská ulice u sjezdu z jižní spojky směrem na Kunratice, kde pokračují práce na uvolnění uvízlého kamionu pod viaduktem. V Dobřížské ulici směrem od Barandovského mostu bouralo osobní auto a dodávka. Kolona se táhne až na jižní spojku ke sjezdu na Vídeňskou. A komplikace čekejte v Ječné ulici, kde u křižovatky se Štěpánskou stojí porouchaný autobus. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. V Liberci v ulici doktorky Milady Horákové u křižovatky z Hradební se srazily dvě osobní auta a částečně brání provozu. Čekejte zdržení. V Hradci Králové v ulici akademika Bedrny u křižovatky s Pilnáčkovou dva osobáky v sobě na místě zasahují policisti a projíždí se jedním pruhem. Na příjezdu do Hradce z Králové z Týniště nad Orlicí bouraly dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se Kivadlově. A pozor, i v Brně v Bělohorské ulici u křižovatky s Jedovnickou srazily se tam tři osobní auta, které blokují jeden jízdní pruh. Tam čekejte zdržení v koloně.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Vybavujete domácnost?
8: Jo.
7: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.
14: Muzika na tělo.

0: Britská partička Heartfire, Don't Go Making Plans na rádiu Rock Zone. Přesně v 17.00 vás znovu zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Příjemný čtvrteční odpoledne. No a se mnou ve studiu už taky Veronika. Pojďme si dát další rychlej přehled zpráv. Ahoj.
1: Ahoj, já vás všechny zdravím. Mám tady nějaký tipy pro milovníky koncertů v pražském KD Barikádníku. Dneska zahraje Harley. No a v Jihlavě vystoupí Olympici se svým turné Bombardiák 2026. No a ještě pozor pro fanoušky Kabátu, jejich koncert v brněnské aréně dnešní je přeložený a platí to i pro ten sobotní. No a kdybyste chtěli vyrazit i jinam, tak koukněte k nám na sociální sítě nebo třeba do sekce Club Life na našem webu. Máte tam další tipy, kam můžete zajít. A teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Meteorologové varují před silným větrem. Někteří kandidáti vyrážejí za voliči před komunálními volbami i na nádraží a hokejisté Sparty změří síly s brněnskou Kometou. Přes republiku dnes přichází výrazná studená fronta a večer vítr výrazně zesílí. Výstraha platí teď odpoledne pro Krušné hory a večer také pro Českomoravskou vrchovinu. V nárazech tam může vítr dosahovat až 70 km v hodině, na horách až 90. Silný vítr už komplikuje dopravu, na Sněžce kvůli němu stojí horní úsek lanovky. V pátek se silné nárazy vrátí hlavně na západ a sever Čech. Kampaň před komunálními volbami si někteří umí i užít. Existují i kandidáti, kteří se snažili potenciální voliče oslovit na nádražích ve Středočeském kraji. S negativními reakcemi ze strany občanů se oslovení zástupci příliš nesetkávají.
3: Kontaktní kampaň jsme nechali až úplně na závěr, takže to děláme vlastně poslední týden a je to spíš pozitivní, že člověka to v tom posledním týdnu jako trošku pozbudí do těch voleb. Ta komunální kampaň se tedy dělá i jako takhle venku. Jsou to jenom letáky, jsou to weby, jsou to Facebooky, ale jsou vlastně překvapení, že vidí i někoho takhle potké venku na nádraží. Nás osobně prohlídnou se s tom letáku. Baví nás to.
4: A já bych řekla, že samozřejmě vyčerpávající trochu to je, ale zároveň to, že se s těmi lidmi můžete bavit, tak je to, co vás nabíjí. Tady na nádraží jsme pouze dneska, jinak už týdny právě chodíme od dveří ke dveří. A s těmi lidmi se bavíme primárně u nich doma.
1: Veterinární pohotovost bude na Karlovarsku dál fungovat i o víkendech a taky svátcích. Zapojilo se totiž 11 ordinací, které se budou střídat. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty veterináři během jediné služby ošetří klidně i 20 případů.
5: Zdravím z Karlovarska. Zkušenosti s víkendovými a svátečními službami jsou zcela jiné, než tvrdilo minulé vedení kraje. To se s veterináři nedokázalo domluvit a nakonec vše prezentovalo tak, že o víkendové služby nemají zájem. Stávající šéfové Karlovarského kraje se ale s ordinacemi dohodli a o tom, jak funguje veterinární pohotovost, neustále jednají. Zkušenosti jsou přitom víc než dobré a služby o víkendech a svátcích vždy odpoledne tak budou pokračovat.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejová extraliga má na programu další ostré meče. Dvěma předehrávkami začne jí deváté kolo. Pražská Sparta v bitvě gigantů změří na svém domácím ledě v O2 aréně síly se svým odvěkým rivalem, a sice brněnskou Kometou. V duelu celků z horní půlky tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi. Na západě Čech se začne hrát 17:30. Úvodní buly v Metropoli vhodí rozhodčí na led o hodinu později. Brian May mnohé fanoušky zklamal. Legendární kytarista vyloučil, že by z Queeny ještě někdy vyjel na jakékoliv koncertní turné. Definitivní rozhodnutí na toto téma učinil prý už před 18 měsíci, kdy mu během turné po Spojených státech zemřela blízká rodinná přítelkyně a on u toho nebyl. Proto se rozhodl, že rodina a přátelé musí mít konečně v jeho životě přednost před kariérou. Zítra bude jasno až polojasno, během dne od severozápadu přibude oblačnosti a večer se místy přidá déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na Jižní Moravě až k 17.
0: Tak to bychom měli, já děkuju Verče za zprávy. No a jaká muzika vás po 17. hodině čeká tady na rádiu Rock Zone, slash s Milesem Kennedym, taky Scorpions a všechno to otevřou Kabáti se svou malou dámou.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak o kapele Queen jsme shodou okolností mluvili ve zprávách. Tentokrát zazněla jejich klasika z roku 1984, Hammer to Fall.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Od rokový klasiky se přesuneme na silnice, 17:20. Martino, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Štěrbolské spojce na úrovni Bychovic ve směru na jižní spojku bouralo osobní auto s kamionem, počítejte s kolonou od Černého mostu. V Dobřížské ulici směrem od Barandňáku bouralo osobní auto a dodávka, kolona se táhne až na jižní spojku ke sjezdu na Vídeňskou. Celkově čekejte v Praze na hlavních tazích silný provoz a tvorbu kolon. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, děkuji. Na Kladensku mezi Hřebčí a Hostouní bouraly dva osobáky, projíždí se tam Kyvadlově, v Chomutově, v Hradci, na místní komunikaci dvě osobní auta v sobě, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Na Liberecku mezi Petrašovicemi a Hodkovicemi nad Mohelkou taktéž bouraly dvě osobní auta, projedete tam s omezením. Na trase z Mostu do Lovosic před Třebenicemi bouralo osobní auto s nákladňákem, celou věc ušetří policie a projíždí se jedním pruhem. V Brně pozor, v ulici Hněvkovského u křižovatky se Sokolovou bouraly tam tři osobní auta, projedete s omezením. No a tři osobáky bouraly taky v Břeclavi v ulici 1. máje u křižovatky s ulicí u nemocnice. Tak jo, všem řidičům šťastnou cestu, pokud možno bez podobných problémů. Nás čeká Lenny Kravitz a předtím taky letošní záležitost od kapely Pretty Reckless, Love Me.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice Kotobuzi 330 Čestlice.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhony 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
14: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
15: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
16: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Britská trojice Keen a Bad Shape v živém provedení na Radio Rock Zone. No a už u česti, což je za chvíli, se tady společně dáme celou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy další pravidelný díl pořadu Nekonečný koncert. Pro nejbližší minuty tady ovšem mám ještě nachystaný Led Zeppelin a nebo také kapelu Hailstorm, The Steeple.
1: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpol dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 18 hodin, nejenom další zprávy, ale taky odstartujeme hodinku živáků na tělo, náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. Teď nám ale ještě v rychlosti Martina řekne, jak to vypadá s pražskou dopravou. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, komplikace čekejte v Davidském tunelu směrem do Troji, kde na úrovni Letné bouralo osobní auto s motorkářem. Na Štěrbolské spojce u Běchovic ve směru na jižní spojku bouralo osobní auto s kamionem, postojíte si od Černého mostu. A bouralo se ještě v Brněnské ulici ve směru z centra na úrovni Chodova. Kolona má skoro 2 kilometry. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Na trase Český Krumlov České Budějovice u Plané se srazilo osobní auto s motorkou, došlo tam ke zranění. Blokovaný jeden jízdní pruh, v obou směrech se tvoří dlouhý kolony. Na Jindřichohradecku na příjezdu do Lomnice nad Lužnicí od Smržova došlo k nehodě 2 autobusů, projedete tam s omezením, a v Mariánských Lázních na hlavní třídě se srazily 2 osobní auta a částečně blokují dopravu.
0: Radio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října.

0: prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, s MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
9: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Mamo WH, neboli kapela mladýho Alexa Van Halena na rádiu Rockzone se songem The Spell. Přesně v 18 hodin už se vám hlásí od mikrofonu Šimon Kalousek opětovně krásný čtvrteční podvečer. Před náma hodinka živáků na tělo, jak jinak náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, v jeho úvodu ale také další zprávy od Veroniky. Ahoj.
1: Ahoj, ještě koukneme kam večer za muzikou. V pražské Cargo Galerii dneska nabízejí pořádnou nálož, a to v podání Raised Fist. V Přešticích na Masarykově náměstí potom zahrajou Tremolo a Vašek Noit Bárta. No a v Kladně si můžete dát Olovo s programem Ukradená vzducholoď jako podsta Led Zeppelin. Ještě můžete kouknout k nám na sociální sítě nebo na naše webovky do sekce Club Life. Máte tam dneska docela bohatý výběr. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Malé obce možná měří rychlost radary nelegálně. Policie rozbila skupinu podezřelou z krádeží desítek aut v Německu a tenistka Bartuňková porazila v Pekingu Muchovou. Krajský soud v Brně rozhodl, že smlouvu mezi obcí a městem o měření rychlosti musí schválit celé zastupitelstvo. V jihomoravských Lažanech přitom radary obsluhovali blaněnští strážníci na základě smlouvy, kterou schválili pouze radní. Řidič, který se proti pokutě odvolal, u soudu uspěl. Rozhodnutí může ovlivnit i další obce. Případ teď míří k nejvyššímu státním správnímu soudu. Silničáři opravují dálnici D5 na Plzeňsku. Polovina úseku od Líní do Nýřan by měla být hotova do konce listopadu. Jak dodává naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová, rekonstrukce za 670 milionů bude pokračovat na jaře.
3: Levá polovina 7-kilometrového úseku ve směru na Plzeň je zavřena. Provoz je sveden na pravou půlku. Dálnice z Plzně do Rozvadova byla dokončena v roce 1997. Teď postupně prochází rekonstrukcí. Některé části jsou na hranici životnosti, plné výtluků a děr. V současnosti dostávají nový cementobetonový povrch. V úterý to bylo 20 let od dokončení posledního úseku celé D5. Byl jím obchvat Plzně s tunelem pod vrchem Valík.
1: Po dvouletém vyšetřování zadrželi policisté z Německa, Česka a Polska 4 Ukrajince. Skupina je podezřelá z krádeží 43 aut v Bavorsku a Bádensku v Viterbersku. Dva podezřelé zadrželi policisté v Praze, včetně 24-letého muže považovaného za hlavu skupiny. Ukradená auta podle vyšetřovatelů převážely do Polska a škoda dosahuje v přepočtu 36 milionů korun. Další podezřelé policie zadržela v Polsku a v Itálii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Souboj českých tenistek v Pekingu skončil velkým překvapením. 20-letá Nikola Bartuňková přehrála zcela nečekaně favorizovanou Karolínu Muchovou a vyhrála nad ní naprosto jasně 6-3, 6-0. Světovou osmičku porazila za pouhou hodinu 7 minut, během kterých ani jednou netahla za kratší provaz. Poprvé se ve svém životě tak Bartuňková postoupila do semifinále turnaje ženské tenisové asociace. Také Scorpions se nakonec objeví na stříbrných plátnech. Trend poslední doby naplní snímkem nazvaným po jejich největším hitu Wind of Change. Připomene hlavně to, jak se pánové z německého Hanoveru dostali do světa a popíše i jejich zkušenost se železnou oponou. Trailer už běhá po internetu a bylo oznámeno i datum premiéry, tedy aspoň té německé. Ta byla stanovena na 27. ledna příštího roku. Kdy se přidají další země, to se teprve ukáže. Zítra bude jasno až polojasno, během dne od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, no a na jižní Moravě až k 17.
0: Tak to bychom měli, já Verče děkuju za zprávy. No, 4 minuty po 18. začíná čtvrteční Nekonečný koncert. V prvním bloku se můžete těšit na živáky od Pink Floydu, taky od Rammstein. No a na úvod si dáme další legendární bandu Rolling Stones a jejich klasiku Satisfaction. Tak příjemný poslech.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

mouvement La France. Merci beaucoup. Merci.

0: Radio Rock Zone posloucháte náš pravidelný pořad Nekonečný koncert neboli hodinku výběru z těch nejlepších rockovej živáků. Za náma legendární Pink Floydi s legendárním songem Money, no a co vám nabídnu za malou chvíli, to budou třeba Bon Jovi a nebo Nirvana a klasika Jen Boom.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď se ještě podíváme na silnice 18620, jak to teď jede v Praze, Martino, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Štěrbohorské spojce na úrovni Běchovic ve směru na jižní spojku stále překáží nehoda osobáku s kamionem, kolona je od Černého mostu. V Dobříšské ulici směrem od Baranďáku překáží nehoda osobního auta a dodávky. Kolona je až na jižní spojku ke sjezdu na Vídeňskou. A Vídeňská zůstává stále uzavřená u sjezdu z jižní spojky směrem na Kunratice, kde pokračují práce na uvolnění uvízlého kamionu pod viaduktem. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky. Na dálnici D1 na 18,5 kilometru u Mnichovic ve směru na Brno od Prahy došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Kolona má více jak 4 kilometry. Pozor na to. Na hlavním tahu před Sedlčany směrem od Příbramy se srazily dvě osobní auta. Vozovka je průjezdná jedním jízdním pruhem. Na Českolipsku v Doksech ve Valštejnské ulici u křižovatky se Zámeckou dva osobáky v sobě projedete s omezením. Na Náchodsku mezi Policí nad Metují a Hronovem bouralo osobní auto s kamionem. Nehoda je se zraněním, projedete tam s omezením. A v Ostravě v Michalkovický ulici u křižovatky s Heřmanickou se srazily tři osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, takže bacha i tam.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

0: Tak jsme doposlechli další dnešní živák, kapela Cranberries a Ode to My Family. 18 hodin 40 minut, nejvyšší čas, abych připomněl, že celá příští hodina je tradičně vyhrazená pro vaše hudební přání, kterými už teď klidně posílejte na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz nebo pište na náš facebookový profil Rádia Rockzone, a to buď to do komentářů pod nejnovější fotkou, anebo do zprávy. No tak jo, před náma poslední blok dnešních živáků a v něm třeba už za malý okamžik legendární Black Sabbath a Electric Funeral.
1: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No, my si novinku Interpolu dáme večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Na veterány, kabriolety, sporťáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš

0: vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
1: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: dnešním vydání nekonečného koncertu na Radio Rock Zone nám uzavřela vzpomínka na australskou kapelu In Excess prostřednictvím živáku Never Tear Us Apart. A půl minuty po 19. hodině vás už znovu zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek. Pohodový čtvrteční večer, no a než se tady začnou plnit vaše hudební přání, nebo se o to alespoň budu pokoušet, tak dám slovo Veronice, aby nám řekla, co je novýho. Ahoj.
1: Ahoj, mám tady tipy pro milovníky koncertu v pražském KD Barikádníku. Dneska zahrajou Harley. V Jihlavě vystoupí Olympici se svým turné Bombardiák 2026. No a pozor pro fanoušky Kabátu, koncert v Brně dnešní v tamní aréně je přeložený a platí to i pro sobotu. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česku zatím nedostatek pitné vody nehrozí. Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru a k americkému pobřeží mezi státy Alabama a Florida se blíží první hurikán letošní sezony. Vodní nádrže určené pro zásobování pitnou vodou jsou podle Povodí Vltavy dostatečně naplněné. Například nádrž na Žilivce, která zásobuje i Prahu, je plná z 80%. Hydrologická situace ale zůstává nepříznivá a většina toků má průtok pod hranicí sucha. Podle Povodí Vltavy by k obnovení zásob vody byly potřeba 2 až 4 měsíce vydatných dešťů. Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru. Více než tisícovka jich vloni vznikla kvůli zaneseným komínům, o které se majitelé špatně starali. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat každé 2 roky v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. Americkému pobřeží mezi státy Alabama a Florida se blíží první hurikán letošní sezony, zvaný Izajáš. Provází ho vítr o rychlosti přes 120 km za hodinu a celá oblast už je ve stavu nouze. Živel udeří na pevninu plnou silou v noci zpátku na sobotu tamního času.
3: Bouře zesílila nad Mexickým zálivem. Ropné koncerny tak stahují zaměstnance z plošin a přerušili čtvrtinu těžby. Úřady varují před bleskovými záplavami a výpadky proudu. Aerolinky už teď ruší desítky leteckých spojení. Místní obyvatelé berou hrozbu vážně. U čerpacích stanic se tvoří fronty a obchody hlásí vyprodané zásoby vody i potravin. Lidé zabedňují domy a plní pytle s pískem. Úřady už uzavřely desítky škol, zrušily velké veřejné festivaly a z pobřežních zón lidé odjíždějí do vnitrozemí. Ze Spojených států Hedvika Möller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příští noci ucházet o znovu zvolení do čela organizace, kterou vede od roku 2016. UEFA dnes oznámila, že slovinský funkcionář přijal jednomyslnou výzvu 55 národních federací z Evropy, aby kandidoval i na další funkční období. Čeferin původně před 2,5 lety na kongresu v Paříži prohlásil, že se o znovu zvolení ucházet nebude. Zareagoval tak na debaty o změně stanov. Kokot Minute pustili do světa nový single. Jmenuje se Vyrostem a pak vás dostanem. A skrze kapelu tak problouvají k dospělým jejich naštvané děti. Ty mají v tomto podání hlas hostujícího dětského pěveckého souboru Kvítka. Frontman Martin Seller svým textem dává najevo, že rodiče podle něj něco pokazili a jejich potomci se to musí snažit dát zase dohromady. Single, který najdete už na našem webu v sekci rokových zpráv, je předzvěstí nové desky Kokotů, která je v procesu tvorby. Zítra nás čeká jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15, no a na jižní Moravě až k 17.
0: Já moc děkuju Veronice za zprávy. No a 4 minuty po 19. startuje hodinka muziky na vaše přání. Kontakty sem jsou stále stejný, ale pokud třeba posloucháte Rock Zone poprvý, tak telefon 255 700 707, mailová adresa hrajeme@rockzone.cz nebo náš Rock Zone Facebook, kam mi pište buď to do zpráv a nebo do komentářů pod nejnovějším příspěvkem.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Redoti a jejich By the Way na úvod hodinky věnovaný vašim hudebním přáním. Já už vybírám jedno z Facebooku, tedy abych byl přesnej ze zpráv na Facebooku. Ahoj Šimone, dneska bych moc poprosil o Sepulturu a klasiku Roots, Bloody Roots. Děkuji, Ondra. Ondro, já tě zdravím a tuhle už 30 let starou záležitost od Sepultury ti s chutí posílám.
1: Radio Rock Zone.

Cruise in California, tak se jmenovala tahle pecka od kapely Offspring na rádiu Rock Zone. Já už vybírám zase něco z našeho Facebooku, ze zpráv. No a tam mi napsal před malou chvílí Patrik: ahoj, zdravím do rádia a pokud bys mi tam dal něco od Roba Zombieho, tak se zlobit nebudu. Díky a hezký večer, přeje Patrik. Patriku, nápodobně pěkný večer, no a já jsem pro tebe dneska vybral od Roba Zombieho Let It All Bleed Out.

0: Robson Bee dohrál na Radio Rock Zone 19 hodin 20 minut. V rychlosti připomenu, že až do 8 se tady hraje na vaše přání a připomenu taky pro jistotu, jak na ně. Buď přes mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz nebo přes telefon 255 700 707. No a pokud se pohybujete na Facebooku, tak navštivte naše rockzone stránky a napište mi svůj tip, buď to do komentáře pod nejnovější fotkou, anebo do zprávy. Marmouzec a jejich letošní záležitost Cutback za malou chvíli a pak už to bude zase na vás.
1: Radio Rock Zone. Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330 Čestlice.
2: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Hit sezóny na Radio Rockzone.

Tak tahle příjemná letošní záležitost od kapely Pan Mouzec s názvem Cutback je za náma. No a já dám prostor taky vašim mailům. Ahoj Šimone, co takhle na večer něco z klasického heavyku, třeba Judas Priest a Painkiller. Díky Aleš. Aleši, já jsem rozhodně pro.

0: Vzpomínka na starý časy, Linkin Park ještě s Chesterem Benningtonem, Given Up v živým provedení na rádiu Rock Zone. Další vaše přání, mailový, napsal mi Hinek, čau, bylo by možné zahrát Guns N' Roses a Welcome to the Jungle, díkes. Hinku, rozhodně by to možný bylo, pojďme na to.
1: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpol dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Floyd je jejich klasika ze zdi na The Brick in the Wall na rádiu Rockzone. No a před náma poslední vaše dnešní přání. Náš velmi věrný posluchač Tomáš Adam mi i dnes napsal následující mail. Ahoj Šimone, zahrál by si mi prosím opět píseň Wind of Change od kapely Scorpions. Předem díky a zdravím do rádia. Tomáši, co mám s tebou dělat? Takže Scorpions za malou chvíli tady budou. No a další hodinka na vaše přání zase zítra v pátek mezi 7 a 8 večerní. Rádio Rockzone.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 000 bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
9: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: kapela Foo Fighters nás tady na Radio Rock Zone hudebně doprovodila ke 20. hodině, tedy ke chvíli, kdy vás znovu zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek. Krásný čtvrtek s datem 8. října 2026, respektive krásný čtvrteční večer, byť trošku upršený, jak koukám z okna. Každopádně před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, tak ji pojďme otevřít dalšíma zprávama od Veroniky.
1: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
2: Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru. Známe výherce Nobelovy ceny za literaturu a Ester Ledecká má nové trenéry. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Vodní nádrže určené pro zásobování pitnou vodou jsou podle Povodí Vltavy dostatečně naplněné. Například nádrž na Žilivce, která zasobuje i Prahu, je plná z 80%. Hydrologická situace ale zůstává nepříznivá a většina toků má průtok pod hranicí sucha. Podle Povodí Vltavy by k obnovení zásob vody byla potřeba 2 až 4 měsíce vydatných dešťů. Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru. Více než tisícovka jich loni vznikla kvůli zaneseným komínům, o které se majitelé špatně starali. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat každý 1 nebo 2 roky v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. To říká cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
3: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty, buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálu, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dechtu a to pak může hořet.
2: Nobelovu cenu za literaturu letos získala 76-letá kanadská básnířka a překladatelka Anne Carsonová. Švédská akademie ocenila její odvážnou tvorbu, ve které propojuje antické mýty se současným světem. V sázkařských odhadech přitom předčila známější jména jako Hakuri Murakami nebo Thomas Pynchon. V pátek pokračuje vyhlášování Nobelových cen tou nejsledovanější, cenou za mír.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Ester Ledecká má nové trenéry. Příští sezóně na lyžích povedou Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstal Američan Justin Reiter.
4: My vlastně spolu spolupracujeme od jara, ale ta hlavní spolupráce přišla teďka v Chile, protože jsme měli intenzivní kemp, kde jsme spolu strávili hodně času. Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak strašně jsme se sedli.
2: Trojnásobná olympijská šampionka bude nově jezdit na lyžích značky Het. Máme oblačno a na východě s deštěm nebo přehánkami. Postupně se ale od západu vyjasní. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy až ke 3. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě čekejme až kolem 17.
0: Tak já děkuju Veronice za zprávy, no my pojďme na další muziku. Po 20. hodině Måneskin, Arch Overkill a na úvod hodiny finský Rasmus a No Fear. Tak ještě jednou krásný večer.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak a po 80-kový klasice od Halloween pojďme omrknout dnes úplně naposled dopravu, 20 hodin 18 minut. Mám tady tři komplikace z Prahy, které by vás měly zajímat, pokud jedete autem v Davidské ulici u křižovatky s ulicí VP Čkalova, bourali dvě osobní auta, projedete tam s omezením. Ještě jedna Praha 6, Bělohorské ulici ve směru do centra u křižovatky s Patočkovou, bouralo osobní auto s motorkou, tam projedete s omezením. Taktéž ve Kbelské ulici u sjezdu na Prosek ve směru na Hloubětín bouralo osobní auto s kamionem, počítejte se zdržením v koloně už od Letňan. No a pozor taky na Pardubicku ve Spitovicích, kde srazilo osobní auto Srnu, a na Blanensku v Lipovci bouraly dvě osobní auta, i tam čekejte omezení provozu. Všem řidičům přeju šťastnou cestu, čeká nás Ozzy Osbourne a předtím taky letošní záležitost od vypsaný fixy, bylo to jistý.
2: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo a možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: No a po živáku od Rammsteinu s názvem Engel se já Šimon Kalousek s váma loučím pro dnešek, popřeju pohodovej zbytek čtvrtečního večera. No a my si to spolu dáme zase zítra v pátek klasicky o 2 odpoledne, do té doby čus.
1: Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich 8. a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No, my si novinku Interpolu dáme večer v 11 na Rádiu Rouzu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel letěl na dovolenou soukromým tryskáčem. V Lidlu našli nebezpečné kuřecí maso a tenistka Bartuňková porazila v Pekingu Muchovou. Je tu krátký přehled zpráv a zdraví vás Veronika Kuželková. Prezident Petr Pavel tráví dovolenou v Maroku a kvůli cestě vynechá i nadcházející víkendové volby do Senátu a obecních zastupitelstev. Podle zjištění serveru iDnes.cz odletěl do severoafrické země soukromým tryskáčem. Ten patří rodině miliardáře Pavla Hubáčka ze skupiny Creditas. Hrad ani prezident cestu nekomentují s odkazem na soukromí. Zástupci majitele stroje pak uvedli, že letadlo bylo v daném termínu řádně komerčně pronajato soukromé osobě. Potravinářská inspekce varuje před nebezpečným kuřecím masem ze sítě Lidl. Laboratorní testy v něm potvrdily salmonelu. Jde o kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska a chlazené stehenní plátky z Maďarska. Ty inspektoři zachytili v prodejně na Ústecké severní terase. Maso sice mělo datum spotřeby už srpnu, ale z pultu zmizelo. Lidé ho tak mohou mít stále doma v mrazáku. Americkému pobřeží mezi státy Alabama a Florida se blíží první hurikán letošní sezony, zvaný Izajáš. Provází ho vítr o rychlosti 120 km za hodinu a celá oblast už je ve stavu nouze. Živel udeří na pevninu plnou silou v noci zpátka na sobotu tamního času.
2: Bouře zesílila nad Mexickým zálivem. Ropné koncerny tak stahují zaměstnance z plošin a přerušili čtvrtinu těžby. Úřady varují před bleskovými záplavami a výpadky proudu. Aerolinky už teď ruší desítky leteckých spojení. Místní obyvatelé berou hrozbu vážně. U čerpacích stanic se tvoří fronty a obchody hlásí vyprodané zásoby vody i potravin. Lidé zabedňují domy a plní pytle s pískem. Úřady už uzavřely desítky škol, zrušili velké veřejné festivaly a z pobřežních zón lidé odjíždějí do vnitrozemí. Ze Spojených států Hedvika Möller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Souboj českých tenistek v Pekingu skončil velkým překvapením. 20-letá Nikola Bartuňková přehrála zcela nečekaně favorizovanou Karolínu Muchovou a vyhrála nad ní naprosto jasně. Světovou osmičku porazila za pouhou hodinu 7 minut, během kterých ani jednou netahala za kratší provaz. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne se od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě čekejme až 17.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpol dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru. Známe výherce, Nobelovy ceny za literaturu a Ester Ledecká má nové trenéry. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Vodní nádrže určené pro zásobování pitnou vodou jsou podle Povodí Vltavy dostatečně naplněné. Například nádrž na Žilivce, která zásobuje i Prahu, je plná z 80%. Hydrologická situace ale zůstává nepříznivá a většina toků má průtok pod hranicí sucha. Podle Povodí Vltavy by k obnovení zásob vody byla potřeba 2 až 4 měsíce vydatných dešťů. Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru. Více než tisícovka jich loni vznikla kvůli zaneseným komínům, o které se majitelé špatně starali. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat každý jeden nebo dva roky v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. To říká cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
2: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty, buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálu, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dechtu a to pak může hořet.
1: Nobelovu cenu za literaturu letos získala 76-letá kanadská básnířka a překladatelka Anne Carsonová. Švédská akademie ocenila její odvážnou tvorbu, ve které propojuje antické mýty se současným světem. V sázkařských odhadech přitom předčila známější jména jako Hakuri Murakami nebo Thomas Pynchon. V pátek pokračuje vyhlášování Nobelových cen tou nejsledovanější, cenou za mír.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ester Ledecká má nové trenéry. V příští sezóně na lyžích povedou Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstal Američan Justin Reiter.
3: My vlastně spolu spolupracujeme od jara, ale ta hlavní spolupráce přišla teď v Chile, protože jsme měli intenzivní kemp, kde jsme spolu strávili hodně času. Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak strašně jsme se sedli.
1: Trojnásobná olympijská šampionka bude nově jezdit na lyžích značky Het. Máme oblačno a na východě s deštěm nebo přehánkami, postupně se ale od západu vyjasní. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy až ke 3. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě čekejme až kolem 17.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpolu dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel letěl na dovolenou soukromým tryskáčem. V Lidlu našli nebezpečné kuřecí maso a tenistka Bartuňková porazila v Pekingu Muchovou. Je tu krátký přehled zpráv a zdraví vás Veronika Kuželková. Prezident Petr Pavel tráví dovolenou v Maroku a kvůli cestě vynechá i nadcházející víkendové volby do Senátu a obecních zastupitelstev. Podle zjištění serveru iDnes.cz odletěl do severoafrické země soukromým tryskáčem. Ten patří rodině miliardáře Pavla Hubáčka ze skupiny Creditas. Hrad ani prezident cestu nekomentují s odkazem na soukromí. Zástupci majitele stroje pak uvedli, že letadlo bylo v daném termínu řádně komerčně pronajato soukromé osobě. Potravinářská inspekce varuje před nebezpečným kuřecím masem ze sítě Lidl. Laboratorní testy v něm potvrdily salmonelu. Jde o kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska a chlazené stehenní plátky z Maďarska. Ty inspektoři zachytili v prodejně na Ústecké severní terase. Maso sice mělo datum spotřeby už srpnu, ale z pultu zmizelo. Lidé ho tak mohou mít stále doma v mrazáku. Americkému pobřeží mezi státy Alabama a Florida se blíží první hurikán letošní sezony, zvaný Izajáš. Provází ho vítr o rychlosti 120 km za hodinu a celá oblast už je ve stavu nouze. Živel udeří na pevninu plnou silou v noci zpátka na sobotu tamního času.
2: Bouře zesílila nad Mexickým zálivem. Ropné koncerny tak stahují zaměstnance z plošin a přerušili čtvrtinu těžby. Úřady varují před bleskovými záplavami a výpadky proudu. Aerolinky už teď ruší desítky leteckých spojení. Místní obyvatelé berou hrozbu vážně. U čerpacích stanic se tvoří fronty a obchody hlásí vyprodané zásoby vody i potravin. Lidé zabedňují domy a plní pytle s pískem. Úřady už uzavřely desítky škol, zrušili velké veřejné festivaly a z pobřežních zón lidé odjíždějí do vnitrozemí. Ze Spojených států Hedvika Möller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Souboj českých tenistek v Pekingu skončil velkým překvapením. 20-letá Nikola Bartuňková přehrála zcela nečekaně favorizovanou Karolínu Muchovou a vyhrála nad ní naprosto jasně. Světovou osmičku porazila za pouhou hodinu 7 minut, během kterých ani jednou netahala za kratší provaz. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne se od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě čekejme až 17.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Album před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru. Známe výherce Nobelovy ceny za literaturu a Ester Ledecká má nové trenéry. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Vodní nádrže určené pro zásobování pitnou vodou jsou podle Povodí Vltavy dostatečně naplněné. Například nádrž na Žilivce, která zasobuje i Prahu, je plná z 80%. Hydrologická situace ale zůstává nepříznivá a většina toků má průtok pod hranicí sucha. Podle Povodí Vltavy by k obnovení zásob vody byla potřeba 2 až 4 měsíce vydatných dešťů. Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru. Více než tisícovka jich loni vznikla kvůli zaneseným komínům, o které se majitelé špatně starali. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat každý 1 nebo 2 roky v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. To říká cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
2: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty, buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálu, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dechtu a to pak může hořet.
1: Nobelovu cenu za literaturu letos získala 76-letá kanadská básnířka a překladatelka Anne Carsonová. Švédská akademie ocenila její odvážnou tvorbu, ve které propojuje antické mýty se současným světem. V sázkařských odhadech přitom předčila známější jména jako Hakuri Murakami nebo Thomas Pynchon. V pátek pokračuje vyhlášování Nobelových cen tou nejsledovanější, cenou za mír.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ester Ledecká má nové trenéry. Příští sezóně na lyžích povedou Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstal Američan Justin Reiter.
3: My vlastně spolu spolupracujeme od jara, ale ta hlavní spolupráce přišla teďka v Chile, protože jsme měli intenzivní kemp, kde jsme spolu strávili hodně času. Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak strašně jsme se sedli.
1: Trojnásobná olympijská šampionka bude nově jezdit na lyžích značky Het. Máme oblačno a na východě s deštěm nebo přehánkami, postupně se ale od západu vyjasní. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy až ke 3. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě čekejme až kolem 17.

nudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel letěl na dovolenou soukromým tryskáčem. V Lidlu našli nebezpečné kuřecí maso a tenistka Bartuňková porazila v Pekingu Muchovou. Je tu krátký přehled zpráv a zdraví vás Veronika Kuželková. Prezident Petr Pavel tráví dovolenou v Maroku a kvůli cestě vynechá i nadcházející víkendové volby do senátu a obecních zastupitelstev. Podle zjištění serveru iDnes.cz odletěl do severoafrické země soukromým tryskáčem. Ten patří rodině miliardáře Pavla Hubáčka ze skupiny Creditas. Hrad ani prezident cestu nekomentují s odkazem na soukromí. Zástupci majitele stroje pak uvedli, že letadlo bylo v daném termínu řádně komerčně pronajato soukromé osobě. Potravinářská inspekce varuje před nebezpečným kuřecím masem ze sítě Lidl. Laboratorní testy v něm potvrdily salmonelu. Jde o kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska a chlazené stehenní plátky z Maďarska. Ty inspektoři zachytili v prodejně na ústecké severní terase. Maso sice mělo datum spotřeby už v srpnu, ale z pultu zmizelo. Lidé ho tak mohou mít stále doma v mrazáku. Americkému pobřeží mezi státy Alabama a Florida se blíží první hurikán letošní sezony, zvaný Izajáš. Provází ho vítr o rychlosti 120 km za hodinu a celá oblast už je ve stavu nouze. Živel udeří na pevninu plnou silou v noci zpátka na sobotu tamního času.
2: Bouře zesílila nad Mexickým zálivem. Ropné koncerny tak stahují zaměstnance z plošin a přerušili čtvrtinu těžby. Úřady varují před bleskovými záplavami a výpadky proudu. Aerolinky už teď ruší desítky leteckých spojení. Místní obyvatelé berou hrozbu vážně. U čerpacích stanic se tvoří fronty a obchody hlásí vyprodané zásoby vody i potravin. Lidé zabedňují domy a plní pytle s pískem. Úřady už uzavřely desítky škol, zrušili velké veřejné festivaly a z pobřežních zón lidé odjíždějí do vnitrozemí. Ze Spojených států Hedvika Möller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Souboj českých tenistek v Pekingu skončil velkým překvapením. 20-letá Nikola Bartuňková přehrála zcela nečekaně favorizovanou Karolínu Muchovou a vyhrála nad ní naprosto jasně. Světovou osmičku porazila za pouhou hodinu 7 minut, během kterých ani jednou netahala za kratší provaz. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne se od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě čekejme až 17.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.